0: Naše ráno je top.
1: Top. Vysíláme místní zprávy.
2: Město Olomouc opět volá děti.
0: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
1: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrávám vstupenky.
5: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
4: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme, přesně.
1: Víme, jak se jezdí tady.
6: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
0: A hrajeme jen
1: top.

0: Lukášem Kobzou.
1: Každý všední den od 6 do 9.
2: Ano, je mi jedno, s kým jdete večer spát. Ale vstávejte s námi.
1: Jedině na Rádio Hana. Tady je Rádio Hana.

Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice

0: Tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nuže, nekrmeme si v Olomouci potkany.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
1: Hlas lidu.
0: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano. S kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
1: Sport.
0: Dostanou rychlobruslaři v Česku svoji halu? Mluví se o tom už 20 let. První rychlobruslařská hala v Česku může vyrůst v Českých Budějovicích. Jihočeský kraj se na projektu dohodl se svazy. Stavba však závisí na podpoře státu.
2: Počasí.
3: Jaká je předpověď meteorologů pro čtvrtek? Nejvyšší teploty přes den mezi 13 a 17 stupni Celsia, provázet nás mají taky dešťové přehánky a k tomu oblačno nebo zatažená obloha. V pátek počítáme s velmi podobnou předpovědí, nicméně o víkendu by se mělo více vyjasnit a teploměry nám ukáží i 20 stupňů.
1: Nejlepší hudební výběr.
4: Byly 3 hodiny.

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, je očkování za

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: vám nejspíš kočku s erorem.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Berani, mluvte otevřeně o svých snech a dalších cílech. Býci, rozvrhněte si síly, ať vám vydrží až do večera. Blíženci, víte, co je pro vás nejlepší. A stereotyp to teda není. Raci, vážíte si lidí, co v životě něco dokázali. Lvi, pokud chcete být silnější a výkonnější, tak zatněte zuby. Pany, není nutné lámat něco přes koleno. Váhy, máte na sebe vysoké nároky, ale nehroutíte se. Štíři, dneska budete mít přirozený šarm a jiskru v oku. Střelci, vaše nápady jsou neskutečné, ale uskutečnitelné. Kozorozi, konečně máte jasno v tom, kde a jak se uplatnit. Vodnáři, zataháte za ty správné nitky a hned budete žádanější. A co mi ryby? Příliš mnoho rozhodování nás možná unaví víc, než bychom čekali.

felt my spirit break.

0: tohle je její super předělávka. Doba se mění, ale vaše oblíbené rádio zůstává stále stejné.
1: Rádio Hana.
2: Vaše věrné rádio.
1: Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana.
1: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
3: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu. A po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině. Vítejte v Rozumově. Vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
4: Tohle to si odneseš!
5: Jsi na mě pyšná?
2: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
4: Alois, a na prodánku je to zapomeň, ty, ta tvoje Bloody Mary,
6: to vaše problémy nevyřeší.
2: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného nebo Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, Švédský metalista a jedna malá česká vesnice, to všechno se už tento týden potká v našich kinech.
7: Je? Maruška mě opustila.
8: Takový Marušek tě ještě
7: obšťastní, oplodní.
8: Opustím moc.
2: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
9: No, to není černobílý prostě, táta nebyl špatný člověk.
10: No, já si myslím, že jeho měl břehu.
2: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
11: Z tohohle příběhu je úplná upřímnost.
1: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio. Rádio Haná. Rádio pro lepší náladu.

počasí. Jaká je předpověď meteorologů pro čtvrtek? Nejvyšší teploty přes den mezi 13 a 17 stupni Celsia, provázet nás mají taky dešťové přehánky a k tomu oblačno nebo zatažená obloha. V pátek počítáme s velmi podobnou předpovědí, nicméně o víkendu by se mělo více vyjasnit a teploměry nám ukáží i 20 stupňů.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek ráno.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: vyvíjí. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, mluvte otevřeně o svých snech a dalších cílech. Býci, rozvrhněte si síly, ať vám vydrží až do večera. Blíženci, víte, co je pro vás nejlepší. A stereotyp to teda není. Radci, vážíte si lidí, co v životě něco dokázali. Lvi, pokud chcete být silnější a výkonnější, tak zatněte zuby. Pany, není nutné lámat něco přes koleno. Váhy, máte na sebe vysoké nároky, ale nehroutíte se. Štíři, dneska budete mít přirozený šarm a jiskru v oku. Střelci, vaše nápady jsou neskutečné, ale uskutečnitelné. Kozorozi, konečně máte jasno v tom, kde a jak se uplatnit. Vodnáři, zataháte za ty správné nitky a hned budete žádanější. A co mi ryby? Příliš mnoho rozhodování nás možná unaví víc, než bychom čekali.
0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
3: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
0: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: 5.57, nové zprávy, jak máte přehled.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci. Mouci potkany.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříží.

0: klubů pro čtvrtek. Nejvyšší teploty přes den mezi 13 a 17 stupni Celsia, provázet nás mají taky dešťové přehánky a k tomu oblačno nebo zatažená obloha. V pátek počítáme s velmi podobnou předpovědí, nicméně o víkendu by se mělo více vyjasnit a teploměry nám ukáží i 20 stupňů.
1: Na cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí, ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát i mezi Uničovem a Šumbaldem, tady zase měří v Nové Dědině. Nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Každé ráno v pohodě s úsměvem a také spolu přejeme krásný čtvrtek 24. září s rádiem Hana 6 hodin 7 minut. My už makáme na dnešní hymně k svátku pro všechny Jaromíry a na Facebooku rádia Hana krokujeme. Ptáme se vás, kolik kroků jste udělali nejvíc za jeden den a kde to bylo?
1: 20 tisíc určitě. Letos na Krétě.
0: Tak tohle je krokovací dovolenkový rekord naší paní účetní svatky. A co vy? Kolik kroků jste nejvíc zvládli za jeden den? Dejte vědět na Facebook Rádia Hana a vaše hlasovky už míří i na náš rádiový WhatsApp.
2: WhatsApp Rádia Hana. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.

0: Na Moravě nám už začala topná sezóna, tak Radio Haná přikládá pod hudební kotel. Jsme zapálení pro další ranní hity. Pro vás chystáme Maroon 5 anebo Spáňu, její kolomí. V dopravě Radio Haná pozdravíme policejní hlídky momentálně do Olomouce, do Přerova, taky do Vyškova. A předtím, přesně ve 6:45, se bude blahopřát.
1: Radio Haná, kalendárium.
0: Je čtvrtek 24. září a přesně za 3 měsíce je Štědrý den, takže Ježíšek už pomalu přemýšlí nad seznamem přání. Dnes je také den interpunkce, ať je každá tečka, čárka i vykřičník. Na rozky slaví tento pohádkový čertík.
2: Já jsem malej, ale šikovnej.
0: To je Iveta Planarovičová. V hereckém světě slaví také Veronika Frajmanová, Miroslav Vladyka a režisér Karel Janák. A kulatou 80 má písničkář, který se od táboráků prospíval až před 60 tisíc lidí na Strahově. To je Jan Nedvěd. A kdo slaví svátek? Pro koho jsme dnes složili další originální sváteční hymnu? Odpověď právě teď.
3: Jaro!
4: Mír! Dneska slaví Jaromír!
3: A taky Jaromíra!
4: Svátečný!

0: Radio Haná kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Radio Haná.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. Jaropojištění.cz.
0: Radio Haná.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
7: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
6: A proto buďte u toho.
7: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
6: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
8: Losoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
15: Ahoj, tady Giorgio.
16: My name is Giovanni Giorgio.
15: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
17: Choose your fighter.
15: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
18: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
19: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Tytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
2: Rádio Haná.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Zdravíme všechny, kteří už jsou přivlečeni do pracovního, kuchaře v zástěrách, zdravotníky v pláštích, řemeslníky v montérkách i kravaťáky v kancelářích. Vaše čtvrteční ranní směna dostává s rádiem Haná ten správný soundtrack. Teď je 6 hodin a 28 minut. Po půl sedmé se s námi zavysílá filmový expert rádia Haná. Prozkoumáme novinky tohoto týdne v moravských kinech a předtím doprava i počasí rádia Haná pro vás. Nový den, čtvrtek 24. září, startuje v Olomouci, v Boskovicích, ve Valmezu, také v Šumperku. Teplota mezi 5 a 8 stupni Celsia. Přes den většinou oblačno anebo zataženo, místy proměnlivá oblačnost, sem tam přehaňky a denní teploty do 16 stupňů Celsia. Doprava. Moravskou dopravu máme pod palcem, tady jsou aktuality z Olomouce, z Přerova, také z Vyškova. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. Za volantem pozor na rychlost, na pásy i na dodržování předpisů. Policie to momentálně hlídá v Olomouci na Ferstrovce, v Přerově na Polní i ve Vyškově za hospodou na Kroměřížské ulici. Děkujeme, že si nás na cesty berete sebou. Další doprava nejpozději do 30 minut.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Haná.

0: 5 minut po půl sedmé. Dobré ráno, nezáleží na tom, v kolik jste dneska vstávali. Důležité je, že máte opět naladěno a necháváte se do nového dne velmi příjemně naladit svým radiem. Na čtvrtek 24. září, to je dnešní datum a dneškem jdeme doslova krok za krokem. Ptáme se vás, jaký je váš krokovací rekord za jeden den?
1: Asi trek z červenohorského sedla na Šerák a zpátky, takže určitě přes 20 000 kroků.
0: Dobře, takový je krokový rekord naší kolegyně Lucie. A co vy? Pochlupte se na Facebooku Rádia Hana nebo na rádiovém WhatsAppu, více už za chvilku. A v rámci krokování se teď projdeme filmovými novinkami.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek a tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
4: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
3: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu. A po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině.
4: No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
3: Vítejte v Rozumově. Vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
5: Tohle to si odneseš!
6: Jsi na mě pyšná?
3: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
5: Alois, a na prodánku je to zapomeň, ty, ta tvoje Bloody Mary.
7: To vaše problémy nevyřeší.
3: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného nebo Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, Švédský metalista a jedna malá česká vesnice. To všechno se už tento týden potká v našich kinech.
8: Je? Maruška mě opustila.
9: Takový Marušek tě ještě
8: obšťastní, oplodní.
9: Opustí moc.
3: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
10: No, to není černobílý prostě, táta nebyl špatný člověk.
11: No, já si myslím, že jeho měl břehu.
3: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
12: Je úplná upřímnost.
0: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
3: Díky, Lukáši, měj se krásně.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
13: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
14: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
15: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
14: Vážně?
15: Já mám Lelosy na sobě celý den.
14: Lelosy, too comfortable to take off.
16: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
17: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
18: Vytvořeno s použitím AI.
19: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
20: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
21: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Lapkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
22: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
23: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
22: A navíc?
23: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
24: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Tři minuty po tři čtvrtě na Silium, tohle jsou čtvrteční ranní decibely, které vám zajišťuje vaše moravské rádio Hana. Hrajeme, bavíme, sledujeme počasí, dnes nad Moravou většinou mraky, k tomu přehaňky, teploty do 16 stupňů Celsia. Pokud se i dneska chystáte po naší krásné Moravě pohybovat pěšky, hodit by se tedy mohl deštník a samozřejmě chytré hodinky s krokoměrem nebo nějaký chytrý fitness náramek. Na Facebooku rádia Hana se vás dneska ptáme, jaký je váš denní krokovací rekord. Posluchačka Míša v práci ušla kolem 25 tisíc kroků, byl to tenkrát náročný den, pracuje u telátek. Verča 53 tisíc za jediný den, pochod do Prčic. Wendy to posouvá ještě výš. V srpnu při túře 62 kilometrů z Ještědu do České Lípy nachodila necelých 79 tisíc kroků. No ale pozor, teď je tady ještě rekordman Zdeněk. Ten píše, a je to těžko uvěřitelné, ale fakt to tady máme, za jediný den ušel přes 126 tisíc kroků. A jak sám Zdena říká, bolelo to. To se nedivíme. Krokovací látka je nasazená hodně vysoko. A co vy? Kolik kroků je vaše denní maximum? Pište na Facebook Rádia Hana nebo jednoduše nahrajte hlasovku na náš rádiový WhatsApp. Od vysílání Rádia Hana vás dělí už jen krok.
1: WhatsApp Rádia Hana. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.

0: Vypnout budík, zapnout rádio, přesně tahle ranní rutina je dneska 100% splněná, jste v hudební péči Radio Haná, kde nás nepřestáváte takhle ve čtvrtek ráno ohromovat. Také po 7. hodině budeme žasnout s kolegy tady ve studiu nad vašimi krokovacími rekordy a věnovat se nám budou vaše oblíbené hvězdy.
1: Hit za hitem.
0: Se 7. hodinou John Farnham.

0: Hledá se Tomáš Kotval, to nové zprávy v 6.56.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme pro vás připravený souhrn událostí nejen z regionu, pojďte si ho poslechnout. Je čtvrtek 24. září. Novinky v tématu budoucnosti tramvajové trati do Pavloviček v Olomouci. Radnice nově jedná s ministerstvem dopravy o evropských dotacích na opravu vysloužilé tramvajové trati z nádraží do Pavloviček. Proměna by vyšla až na 600 milionů korun. Stále je ovšem v seznamu možností i ukončení provozu na této trati, která funguje od roku 1957 a je na konci životnosti. Radní mají i studii k nahrazení tramvají elektrobusy a s tím část obyvatel nesouhlasí. Vývoj tématu dále sledujeme.
3: Zábřeh aktuálně.
4: Vstupovat do otevřeného kolejiště je hazard se životem. Na železničním koridoru u Zábřeha srazil včera předpolednem vlak člověka. Ten na místě zemřel. Provoz na páteřní trati byl zastaven a rozjel se po 13. hodině. Příčiny a okolnosti této tragické železniční nehody jsou dál v šetření. Koncesionářské poplatky za Českou televizi a rozhlas budeme platit nejspíš i příští rok, jak píší Seznam zprávy. Návrh státního rozpočtu totiž s dříve avizovanou změnou financování nepočítá. Ministr kultury Otto Klempíř sdělil, že zákon může nabrat až roční zpoždění.
2: Sport.
4: Medaile pro Česko na mistrovství Evropy v boxu v Sofii. Stella Blažková podlehla v semifinále Rusce Demurčianové 0-5 na body a získala ve váhové kategorii do 80 kg bronz. A nejméně bronzovou medaili má jistou i Lenka Bernardová.

0: Je pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Doprava. Moravskou dopravu máme pod palcem, tady jsou aktuality z Olomouce, z Přerova, také z Vyškova. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. Za volantem pozor na rychlost, na pásy i na dodržování předpisů. Policie to momentálně hlídá v Olomouci na Ferstrovce, v Přerově na Polní i ve Vyškově za hospodou na Kroměřížské ulici. Děkujeme, že si nás na cesty berete sebou. Další doprava nejpozději do 30 minut.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Probouzíme děti do školy, dospěláky do práce, chystáme svačiny, dopisujeme zapomenuté domácí úkoly nebo už po silnici pičíme do práce. U toho všeho vám hraje Rádio Hana. Teď John Farnham, za chvilku Avicii nebo Anaka. Je 7 hodin 8 minut. Přejeme úspěšné ráno, čtvrtek 24. září, za 3 měsíce, kdyby náhodou Vánoce, Ježíšek, no letí to, sotva nám skončili dovolené, už se chystáme na dárky. Svátek slaví Jaromír a taky Jaromíra, za chvilku doplníme dnešní horoskopy a na Facebooku Rádia Hana dál řešíme vaše krokové rekordy. Zajímá nás, kolik jste toho nejvíc našlapali za jediný den. Soňa píše, během dovolené v Tatrách skoro 24 tisíc kroků, jinak přes týden dává kolem 15 tisíc kroků. Co náš posluchač Peťa, dobré ráno.
1: Tak ahoj, tady je Petr. Já ušel nejvíc kroků na jesenické 60, a to asi 82 tisíc, tak se mějte, čau.
0: Ty krásno. No dobře, jste naprosto super. Říká se, že pro zdraví bychom měli denně udělat alespoň 7 tisíc kroků a tipnete si, kolik toho za 24 hodin nakrokoval jeden rekordman v Guinnessově knize rekordů. Taky o tom si v této hodině 100% řekneme. A teď krok za krokem kráčíme čtvrtečním ránem. Děkujeme, že vás máme. Dobré ráno.
2: Rádio Hana. Ráno je top.
0: 7 hodin, 9 minut. Anaka a její šestý smysl.

0: začíná další pracovní, další školní den. Velký ranní pozdrav posíláme z Rádia Haná také všem, bez kterých by školy nefungovaly. Učitelům, učitelkám, asistentům, asistentkám, vychovatelům, kuchařkám, uklízečkám, školníkům a tak dál a tak dál. Ať vám to dneska s těmi našimi dětmi rychle uteče a pak nám je zase v pořádku pošlete domů. Ano, spokojenější a zase o něco chytřejší. Je 7 hodin 16 minut, za volantem vám na Rádiu Haná pomáháme najít klidnější cestu do práce. Pozor teď na nehodu na D49 u Hulína ve směru na Fryšták. Podrobnosti z naší dopravní centrálou před 7:30. A teď v 7:16 odbočujeme za horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, mluvte otevřeně o svých snech a dalších cílech. Býci, rozvrhněte si síly, ať vám vydrží až do večera. Blíženci, víte, co je pro vás nejlepší. A stereotyp to teda není. Radci, vážíte si lidí, co v životě něco dokázali. Lvi, pokud chcete být silnější a výkonnější, tak zatněte zuby. Pany, není nutné lámat něco přes koleno. Váhy, máte na sebe vysoké nároky, ale nehroutíte se. Štíři, dneska budete mít přirozený šarm a jiskru v oku. Střelci, vaše nápady jsou neskutečné, ale uskutečnitelné. Kozorozi, konečně máte jasno v tom, kde a jak se uplatnit. Vodnáři, zataháte za ty správné nitky a hned budete žádanější. A co mi ryby? Příliš mnoho rozhodování nás možná unaví víc, než bychom čekali.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Haná.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
5: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš

0: vlasů víc za 149,90. Flora Margarín kilo za 89,90. A Maggi, Dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Aluminper, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminper, pergoly z hliníku CZ.
2: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
3: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
1: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
1: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
8: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
9: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
0: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
12: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
13: Jsme Rádio Hana.

0: Inu, upřímně, rádio pro nás není jen nějaké zařízení z repráky na police, které vydává zvuky, hraje písničky, občas vám z rádia někdo něco řekne, to ani náhodou. Rádio je pro nás životní styl, je to něco, co milujeme a všichni se na vás za mikrofonem pokaždé moc těšíme. Platí to i ve čtvrtek 24. září. Svátek slaví Jaromírové a Jaromíry s rádiem Hana. My se spolu dneska bavíme o našich největších krokovacích rekordech. Neuvěříte, kolik kroků ušel jeden rekordman, jeden Američan v Guinnessově knize rekordů. Je to napsáno, my tou knihou spolu budeme listovat už po půl osmé. No takhle, teď už s kolegy tu vzdálenost, kterou ušel ten Američan, už teď to hážeme do map tady ve studiu a vychází nám vzdálenost, že za jeden den ten borec ušel jako z Rousínova do Prahy. Je to neskutečné, skoro až neuvěřitelné. No, žasnout spolu budeme už po půl osmé. A teď v 7.28 krok za krokem k dopravě a také k počasí rádia Hana. Je nový den, čtvrtek 24. září. V Olomouci, v Blansku, v Prostějově i v Holešově máme teploty mezi 6 a 9 stupni. Přes den většinou oblačno anebo zataženo, místo je proměnlivá oblačnost, počítáme s přehaňkami a s denními teplotami mezi 13 a 16 stupni Celsia.
1: Doprava.
0: Lesková doprava z Olomouce, také z Přerovska a nebo z okolí Vyškova. Víme, jak se jezdí tady. Policejní hlídka je na příjezdu po dálnici od Přerova do Olomouce, v Olomouci mezi Myčkou a Horemexem. Hlídají také mezi Pavlovicemi u Přerova a Tučínem. Pozor na pracující silničáře kolem 8. kilometru dálnice z Vyškova na Olomouc za exitem Drysice a ranní nehoda dvou osobáků je na prvním kilometru D49 u Hulína ve směru na Frešták. Přes vaše autorepráky přejeme šťastnou čtvrteční cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší ranní kávě na cestu do práce, do školy, nad schůzkem, do ranních obchodů, taky do pekáren anebo na vrátnice. To nejlepší i na dálniční odpočívadla pro vás od Rádia Hana. Energii do našich uší ve čtvrtek ráno napumpovali Mandraže. Po nich na Rádiu Hana Undercover nebo Brian Adams a Mel C. A teď 6 minut po půl osmé, jak jsme slíbili, dnešní top krokovací téma. Zapojte se.
1: Rádio Hana. Životní styl.
0: V našem rádiu spolu řešíme krokovací rekordy a ptáme se vás, kolik jste toho nejvíc našlapali za jediný den, co naše paní účetní svatka?
2: 20 tisíc určitě, letos na Krétě.
0: Pecka, a co vy? Tipnete si, jaký je světový krokovací rekord? Guinnessova kniha rekordů uvádí, že Američan Jesse Castenda ušel v roce 1976 během jediného dne přes 228 kilometrů. Podle délky jeho kroku by to mohlo být přibližně 300 tisíc kroků. To je slušná procházka. A kolik kroků prospívá našemu zdraví? Velký loňský přehled studií ukázal, že výrazné zdravotní přínosy přináší už přibližně 7 tisíc kroků denně. Kroky nám orientačně spočítá mobil, chytré hodinky nebo fitness náramek. Pro přesnější odhad vzdálenosti si v aplikaci ale musíme nastavit správnou výšku a další údaje a sledovat svůj dlouhodobý průměr. Krokování milujeme, spolu kráčíme za dalšími hity a mezi námi už víte, jaký bude váš další krokovací rekord?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek ráno.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
5: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, C, Z.
8: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
9: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
10: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90 a trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: 90-kový Undercover Baker Street. Každé ráno v pohodě s úsměvem a také hlavně spolu. Přejeme hezký čtvrtek, je 24. září. Posloucháte Radio Hana. My už makáme na dnešní hymně k svátku pro všechny Jaromíry. Uslyšíte ji po 8 hodině. A teď 3 minuty po 3 čtvrtě na 8 na vlnách Rádia Hana krokujeme. Ptáme se vás, kolik kroků jste udělali nejvíc za jeden den a taky kde to bylo?
1: Asi trek z červenohorského sedla na Šerák a zpátky. Tože určitě přes 20 tisíc kroků.
0: Slušná štreka, tohle je krokovací rekord naší kolegyně Lucky. A co vy, kolik kroků jste zvládli nejvíc za jeden den? Dejte nám vědět na WhatsApp Rádia Hana nebo taky na náš Facebook. No a hlavně na ranních cestách na sebe, buďme opatrní. Včerejšek byl letošním nejtragičtějším dnem na českých silnicích. Kolegové v redakci o tom zhromažďují další informace a vše uslyšíte dřív než ostatní.
2: Rádio Hana.
3: Víme, co se děje tady a dřív než ostatní. Zprávy

0: čtvrtek ráno hrajeme na Vlnách Rádia Haná taky všem, kteří při odchodu do práce něco zapomněli doma a museli se proto vracet. My se před 8 hodinou rádi vracíme do 90. za jednou úžasnou zpěvačkou. Pokud jste ročník 92 nebo znáte někoho takového, tak tahle písnička je stejně mladá jako vy. Zpívají zpěvačka, která se poprvé na pódium dostala už ve školce, věnovala se tanci. Jejím velkým idolem byla samotná Marilyn Monroe. Tak to je francouzská kráska, která se jmenuje Vanessa Paradis. Z roku 92 je jí Be My Baby.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: No tím nekončíme. Z Rádia Haná pro vás. Ve čtvrtek ráno po 8 hodině No Name. Novinka od formace Bastille. Uslyšíme to asi tak po tisící a pořád to minujeme. The One and Only. A další milované hity už po zprávách. Dřív než ostatní v 7.55.
2: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
3: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Pojďte si poslechnout aktuality. Je čtvrtek 24. září. Nejprve novinky ze Šternberka. Farní nádvoří ve Šternberku nově zdobí originální kovové plastiky, které kolem jdoucím připomínají bohatou historii města. Výtvarná díla stvárňují klíčová historická období i tradice regionu. Dvě nové kovové plastiky stvárňují otevřenou knihu se symboly alfy a omegy a ciferník připomínající historické založení augustiniánského kláštera roku 1371. Obě díla vytvořil pan Martin Kořenek. Řidiči, nový asfalt potřebuje silnice z Přerova na Hulín, projde opravou za úplné uzavírky. Silnici 55 čeká rekonstrukce od Lověšic po nájezd na dálnici D1. Zákaz vjezdu tu bude asi měsíc, od 29. září.
5: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
4: Říká za ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Oblíbené dílo přehlídky kov ve městě v Lipníku bude město zdobit dál. Do zámeckého parku zamíří natrvalo kovaný soubor znamení zvěrokruhu. Město toto dílo kováře Pavla Tasovského koupilo za 1 000 000 korun. Pozor na silnicích. Včerejšek byl letošním nejtragičtějším dnem na českých silnicích. Při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. O život přišli na Pardubicku, Kolínsku, Blanensku a Rychnovsku. Ukazují to policejní statistiky.
3: Sport.
4: Naše tenistky už mají jasno. Soupeřkami českých tenistek v semifinále reprezentačního poháru Billie Jean Kingové budou zítra Španělky. Ty postoupily, když v Šenčenu včera porazili Kazachstán 2-1 na zápasy.
3: Počasí.
0: Víte, že zvuky deště a padajících kapek na zem uklidňují? Dnes bychom díky přehaňkám mohli být totálně vyklidnění naprosto všichni. Víme, jak bude. Dnes většinou oblačno anebo zataženo, k tomu přehaňky, jen místy proměnlivá oblačnost a denní teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Blesková doprava z Olomouce, také z Přerovska a nebo z okolí Vyškova. Víme, jak se jezdí tady. Policejní hlídka je na příjezdu po dálnici od Přerova do Olomouce, v Olomouci mezi Myčkou a Horymexem. Hlídají také mezi Pavlovicemi u Přerova a Tučínem. Pozor na pracující silničáře kolem 8. kilometru dálnice z Vyškova na Olomouc za exitem Drysice a ranní nehoda dvou osobáků je na 1. kilometru D49 u Hulína ve směru na Frešták. Přes vaše autorepráky přejeme šťastnou čtvrteční cestu.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: Lásce, která vydrží navždy, zpívá Donna Lewis ve vysílání Rádia Hana. 90. léta, I love you always forever. 8.08, dobré ráno, tohle jsou čtvrteční ranní decibely, které vám zajišťuje vaše moravské Rádio Hana. Hrajeme, bavíme, sledujeme počasí. Dnes nad Moravou většinou mrak, oblačno nebo zataženo. K tomu přeháníkuje místo pro mírlivá oblačnost teploty do 16 stupňů Celsia. 8 hodin 9 minut, pokud se i dneska chystáte po Moravě pohybovat pěšky, mohl by se hodit deštník a samozřejmě chytré hodinky a nebo chytrý náramek s krokoměrem, že? Aby nám to počítalo, kolik jsme toho našlapali. My se na Facebooku Rádia Hana dneska ptáme, jaký je váš denní krokovací rekord? Míša píše, že v práci to bylo kolem 25 tisíc kroků. Tenkrát to byl náročný den, pracuje u telátek. Verča měla při pochodu do prčic 53 tisíc kroků. Wendy, ta tu našilačku posouvá ještě výš. Na Facebooku Rádia Hana se chlubí, že teď v srpnu při túře z Ještědu do České Lípy 62 kilometrů, necelých 79 tisíc kroků. Slušný výkon, snad z toho nebyly puchýře. A co rekordman Zdeněk? Ono se tomu nechce věřit, Zdeno, ale no dobře. Zdena píše, že za jediný den ušel, pozor, přes 126 tisíc kroků, ale prý to pořádně bolelo, to se nedivíme. Tak krokovací laťka je nasazena hodně vysoko. A co vy? Dejte vědět, kolik kroků je vaše denní maximum, pište na Facebook Rádia Hana, nebo jednoduše nahrajte hlasovku na rádiový WhatsApp. Od našeho éteru vás dělí už jenom krok.
1: WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.
2: Hudební novinka Rádia Hana.
3: Právě teď.
2: Právě teď.

0: Na Moravě nám už začala topná sezóna, tak Rádio Hná přikládá pod svůj hudební kotel. Jsme zapáleni pro další ranní hity. Bude Eva Farná, také Eros Ramazzotti. V dopravě Rádia Hná před 8:30 pozdravíme policejní hlídky do Olomouce, povíme si o dopravní nehodě ve Vyškově u nemocnice. A předtím v 8:17 se bude blahopřát a taky zpívat k svátku.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je čtvrtek 24. září a přesně za 3 měsíce je Štědrý den, takže Ježíšek už pomalu přemýšlí nad seznamem přání. Dnes je také den interpunkce, ať je každá tečka, čárka i vykřičník. Na rozky slaví tento pohádkový čertík.
2: Já jsem malej, ale šikovnej.
0: To je Iveta Blanarovičová. V hereckém světě slaví také Veronika Frajmanová, Miroslav Vladyka a režisér Karel Janák. A kulatou 80 má písničkář, který se od táboráků prospíval až před 60 tisíc lidí na Strahově. To je Jan Nedvěd. A kdo slaví svátek? Pro koho jsme dnes složili další originální sváteční hymnu? Odpověď právě teď.
3: Jaro!
4: Mír!
3: Jaro!
4: Mír!
3: Dneska slaví Jaromír!

0: Babka Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
2: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku.cz.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
7: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte, víc info na webu Skokanu Olomouc.
8: Posloucháte Rádio Haná.

0: Srdečně zdravíme všechny, kteří už jsou převlečeni do pracovního, kuchařky v záskyrách, zdravotníky v pláštích, řemeslníky v montérkách nebo taky kravaťáky v kancelářích. Dámy a pánové, jsme tady pro vás. Hezké ráno. Vaše čtvrteční ranní směna dostává s rádiem hrát ten správný soundtrack. Je 8.29, za chvilku Elton John, Dua Lipa, také Ultravox za leta 80. Po půl deváté si s námi zavysílá také filmový expert Rádia Hana. Budeme zkoumat filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech. A teď doprava i počasí Rádia Hana pro vás. Máme nový den, čtvrtek 24. září, to nám startuje v Olomouci, v Boskovicích, ve Valmezu nebo také na Bruntálsku. Ranními teplotami mezi 6 a 9 stupni Celsia. Přes den máme naměřit 13 až 16, většinou oblačno anebo zataženo, místy proměnlivá oblačnost a sem tam přehaňky.
1: Doprava.
0: Moravskou dopravu máme pod palcem. Víme, jak se jezdí tady, teď konkrétně v Olomouci a také ve Vyškově. Za volantem pozor na rychlost na pásy i na dodržování předpisů. Policie to hlídá v Olomouci na hraniční u Oby, na Hamerské u přejezdu i na výjezdu z Olomouce na Ústín u Topolan. A ranní nehoda se odstraňuje ve Vyškově na Purkyňově ulici u nemocnice. Děkujeme, že si nás na čtvrteční cesty berete sebou. Jděte opatrně.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Ranní top.

0: Všimli jste si, jak rychle se mění svět? Technologie letí dopředu, ale jedné věci se stroje nikdy nevyrovnají. Lidskému nápadu a poctivému detailu. Móda není jen oblečení. Je to postoj, styl a první dojem, který uděláte. A právě tady nastupují dva obory, bez kterých by svět módy neexistoval. Návrhář a krejčí. Jeden vloží nápad na papír, druhý mu dá tvar, materiál a život. Perfektní týmová práce, která tvoří hodnoty. Chceš v životě dělat něco, co má viditelný výsledek a reálný smysl? Obory krejčí a modelářství návrhářství oděvů ti dají do rukou řemeslo, které má obrovský respekt a čím dál větší cenu. Nech za sebou stopu v oděvním designu. Tvoř, experimentuj a ukaž svůj styl. Podívej se na možnosti studia a zjisti, kam až tě tvoje kreativita může zavést. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Studuj obor krejčí a obor modelářství návrhářství oděvů.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo?
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
4: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
3: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu, a po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině. Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
5: Tohle to si odneseš!
6: Jsi na mě pyšná?
3: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
5: Alois, a na prodánku je to zapomeň, ty, ta tvoje Bloody Mary,
7: to vaše problémy nevyřeší.
3: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného nebo Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, švédský metalista a jedna malá česká vesnice, to všechno se už tento týden potká v našich kinech.
8: Ne? Maruška mě opustila. Takový Marušek tě ještě obšťastní, oplodní.
9: Opustím moc.
3: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
10: No, to není černobílý prostě, táta nebo
3: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
11: Je úplná upřímnost.
2: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
3: Díky, Lukáši, měj se krásně.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
12: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
13: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
12: Vážně?
13: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy. Too comfortable to take off.
14: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
18: Zdraví není samozřejmost.
6: A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
19: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
18: A proto buďte u toho.
19: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
18: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
20: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
21: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
20: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.

0: cestujeme do klávesnice, kdáme hnůj, vaříme kafe, voláme klientům, rozvážíme balíčky nebo na stavbě mícháme maltu, ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady posloucháme Radio Haná také ve čtvrtek ráno, je 8.50, s vámi ranní topka. Přejeme fantastický den, 24. září, svátek slaví Jaromír i Jaromíra, my pro vás právě připravujeme další nové zprávy, před 9. hodinou po nich začne také vzpomínková show Procházka paměti, dnes se zaměříme na megahity milénia, těšíme se na to. A na Facebooku Rádia Haná dál řešíme vaše krokovací rekordy. Zajímá nás, kolik se toho nejvíc našlapali za jeden den. Píše Soňa na dovolené v Tatrách skoro 24 000 kroků, ale jinak přes týden běžně v práci, létání, kolem 15 000 kroků. Tak Soňo, díky, co náš posluchač Peťa nahrává vzkaz na WhatsApp Rádia Haná. Peťo, dobré ráno.
1: Tak ahoj, tady je Petr. Já ušel nejvíc kroků na Jesenické 60, a to asi 82 tisíc, tak se mějte, čau.
0: Ano, zdravíme, jste naprosto super, je pecka, že se hýbete, říká se, že pro zdraví bychom měli denně udělat alespoň 7 tisíc kroků. Tak kolik jich dneska zvládnete vy? Hezké ráno na Rádio Haná, Clean Bandit.
2: Rádio Haná.
3: Ráno je

0: hodinu, přátelé, naše milovaná rádiová rodina, vstoupili jsme do nového pracovního, také do nového školního dne. Těšíme se hlavně i na prodloužený víkend, ano, ještě dneska, zítra do práce a potom až v úterý, pondělí, státní svátek. Už víte, jak si užijete volno s rádiem Hana. I o tom jsme dneska mluvili v ranní topce rádia Hana. Řešili jsme vaše top krokovací rekordy, zajistili horoskopy, anebo si s naším filmovým expertem představili filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. A po 9. hodině opět aktivujeme náš stroj času, jehož cílem bude cesta do jednoho roku.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Procházce paměti rádia Hana, vyhlížíme to nej z jednoho roku. Těší se na vás Take That, vyhlížíme kaváty. Na romantickou strunu zabrnká Joana Cima. Mega hity milénia, přesně tak, jak jsme vám slíbili a jak se na to všichni těšíme na vlnách rádia Hana v Procházce paměti po 9. Teď zprávy dřív než ostatní, přesně v 8.55.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.
3: Bude 9 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy rádia Hana.
5: Dál pro vás na našich vlnách sledujeme, co se děje. Pojďme se podívat na Olomoucko. Vodovod se opravuje na okraji Litovle. Kvůli pracím bude zavřená ulice Cholinská, vedoucí okolo technických služeb od 1. do 4. října, denně od 7.30 do 17 hodin. Výjezd ani vjezd vozidel v době práce nebude možný, informuje město.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Nové místo k parkování v Lipníku. Parkoviště na ulici Svatopluka Čecha už je dostavěné a veřejnosti začne sloužit po úspěšné kolaudaci. Její termín je stanoven na 30. září. Pokud budete potřebovat v Olomouckém kraji během svátku v pondělí 28. září léky, tak aspoň jedna lékárna bude v každém okrese otevřená. Provoz lékáren ve svátek mezi 9. a 13. hodinou opět podpoří olomoucké hejtmanství. Otevřená bude lékárna Fakultní nemocnice Olomouc, dále Centrum zdraví v Prostějově na Vodní ulici, lékárna na ulici Bohuslava Němce v Přerově, lékárna v Šumperku na ulici Krátké a lékárna Jesenia na Fučíkově v Jeseníku. A novinky také z dopravy. Jak to bude se zdražováním dálničních známek? Sněmovna schválila zrušení pravidelného zdražování od příštího roku. Novela navíc upravuje platnost jednodenní známky na 24 hodin od zakoupení. V současnosti je platná do konce daného dne. Změny nyní probere Senát.
3: Sport.
5: Sledovali jsme páté kolo hokejové Maxaligy a jak se dařilo klubům z našeho regionu. Přerovští Zubři na ledě Sokolova zvítězili 3-1 a nyní jsou na třetím místě tabulky. Zlínští Berani doma padli 0-1 s Táborem a nyní jsou 11.
3: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled
4: i ve čtvrtek.
3: Počasí.
0: Dnešní počasí na podzimní bundy, šiknout se můžou i deštníky, více právě teď víme, jak bude. Denní teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia, nad Moravou většinou mraky, oblačno anebo zataženo, k tomu přehaňky jen místy proměnlivá oblačnost. Východ slunce 6.39 a západ ve 6:45 večer.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Doprava.
0: Moravskou dopravu máme pod palcem. Víme, jak se jezdí tady, teď konkrétně v Olomouci a také ve Vyškově. Za volantem pozor na rychlost, na pásy i na dodržování předpisů. Policie to hlídá v Olomouci na hraniční u Oby, na Hamerské u Přejezdu i na výjezdu z Olomouce na Ústín u Topolan. A ranní nehoda se odstraňuje ve Vyškově na Purkyňově ulici u nemocnice. Děkujeme, že si nás na čtvrteční cesty berete sebou. Jděte opatrně.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.

0: Tak hezka, pánové, vás Rádio Hana vítá ve čtvrteční vzpomínkové show Procházce paměti Rádia Hana. Jdeme na to.
1: Rádio Hana, Procházka paměti.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.
0: V této hodině si, přátelé, všichni budeme říkat: tyjo, to byly časy, to už je tak dlouho. Připomeneme to nejlepší z jednoho roku, kopneme do kulatého nesmyslu, rozluštíme šifru mistra Leonarda a tak s námi vysílá a vzpomíná zpěvačka, která ještě před svou hvězdnou hudební kariérou pracovala třeba i jako pokojská v jednom hotelu. Tohle je váš hudební all-inclusive service z Nelly Furtado na Rádio Hana. Mega hity milénia, jdeme na to.
2: Rádio Hana.
1: Procházka paměti.
2: Hrajeme mega hity tohoto milénia.

0: to, že se dneska na té naší milované Moravě můžou ukazovat dešťové přehánky, tak pod svůj deštník nás chovává Rihanna. My se procházíme po paměti Rádia Haná celou tuto hodinu, vracíme do roku, kdy vydává single Umbrella. Ela, v překladu tedy deštník. Zajímavostí je, že původně tohle neměla zpívat Rihanna, ale autoři to chtěli hodit na Britney Spears nebo na Mary J. Blige. Nakonec tedy padla volba na tuhle čokoládovou krásku z Barbadosu. A s touto peckou Umbrella zůstala Rihanna 10 týdnů na prvním místě britské hitparády. I proto si zaslouží pozici tady u nás v procházce paměti Rádia Haná. Další nápověda nás vede na fotbalová hřiště. Tento měsíc, a teď už si to celkem snadno dopočítáte, poté, co to řeknu, uplynulo 20 let od šokujícího zápasu na Slovensku. Co se stalo? Stalo se to, že tehdy ve druhém kole slovenského poháru na sebe narazilo Bčko a Ačko Slovanu Bratislava. A jak to dopadlo? Dopadlo to tak, jak to nikdo nečekal. Bčko nečekaně zvítězilo 2-0 a své spoluhráče z A týmu vyřadili z toho poháru. No a potom následovalo to, že od těch dalších sezon už Bčka ve slovenském poháru startovat nemohla. To bylo nespravedlivé. Další hitparádové přihrávky z jednoho roku na Rádiu Haná připravuje PH, Joanna Zimmer a nebo taky Nars Berkeley, jejich Crazy. A po půl desáté vyluštíme šifru mistra Leonarda. Žijeme jedním rokem, žijeme procházkou paměti Rádia Haná. Hezké dopoledne, ať už jste kdekoliv.
1: Rádio Haná a procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
4: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
5: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
6: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
5: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
6: To si píš.
5: Teda Franto, to běžím říct holkám.
6: No, to běž.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
9: Křupavý chléb z Nového Jičína. Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
10: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
11: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
10: A navíc?
11: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
12: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
14: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
17: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Rádio Haná, Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Na rádiu Haná Procházka pamětí, vzpomínková show, která vás každé všední dopoledne mezi 9. a 10. bere do jednoho roku. A dneska s námi vysílá i tahle americká drsoňka, zpěvačka Pink. No, ona vystupuje jako drsná rockerka, to je pravda. Ale sama říká, že tohle, co jsme právě slyšeli, je její nejzranitelnější píseň. Říkáte si proč? Máme pro vás vysvětlení. Ona totiž Pink zpívá o něčem, co možná znáte. Pink zpívá o tom, že navenek se tváříte v pohodě občas, ale uvnitř křičíte, řvete, pláčete a voláte o pomoc. I proto se tahle skladba jmenuje Nobody Knows. Tady ve volném překladu nikdo neví. Tohle je další megahit čtvrteční procházky paměti Rádia Haná. Pink, Nobody Knows. A když vám tohle poprvé hrajeme na vlnách Rádia Haná, tak tehdy jdeme do kina na premiéru tohoto filmu.
1: Vzkazoval, že je to životně důležité. Když se mu nepodařilo mluvit se mnou, obrátil se na vás.
2: Počkejte.
1: Co se děje?
2: Je to špatně.
0: Jak se jmenuje ten film?
2: Tohle je špatně. Fibonacciho čísla dávají smysl, když jsou po pořadě.
0: Fibonacciho čísla?
2: Jestli se snažil něco sdělit, tak to mohl zašifrovat.
0: To bude nějaká šifra. Možná poznáváte tento film, možná ne. Ještě pár nápověd. Předlohou je kniha Dana Browna, hlavní roli Tom Hanks. Ten hraje Roberta Langdona, experta na náboženskou symboliku.
3: Pod dávným rozlinem se svatý grál skrývá. Koldíla mistrů, co čest vzdalí. Ostří a kalich, klid její tam lídá. Pod nebem hvězdným spánk věčným spí.
0: To je skoro až magické, co? Je to šifra mistra Leonarda, ve které se vyšetřuje, možná si vzpomínáte, vražda správce Louvru. Jeho štělo má na sobě zvláštní symboly. Kdy jste to viděli naposledy a současně, kdy jste to viděli poprvé? Dalším hitparádovým symbolem z jednoho roku bude v procházce paměti tahle předělávka Listen to your heart. V originále Roxette my si to dáme od DHT už za pár vteřin. A před 10. hodinou zjistíme, jak jste v dnešním typování přesní a úspěšní. Procházka paměti Rádia Haná hraje, baví, připomíná a nezapomíná na nic podstatného z jednoho roku, který je to dnes.
4: Rádio Haná a Procházka paměti.
5: Vracíme vaše vzpomínky.
6: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
7: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
8: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
9: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
10: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
11: Schořela mi kulma.
12: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
15: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
17: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
19: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
18: Ahoj, tady Giorgio.
20: My name is Giovanni Giorgio.
18: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
21: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
22: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
23: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
24: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Lapkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
25: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
26: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Ditonu, pět atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
27: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
28: Rádio Hana. Procházka pamětí.
29: Hrajeme songy z jednoho

0: Ne, tohle nejsou Roxette. Ačkoliv v originále toho Roxette zpívají, a to vy dobře víte, na rádiu Hana v Procházce pamětí předělávka megahitu Millennia z jednoho roku Listen to Your Heart, DHT. Kdykoliv tohle začne hrát, tak je nám úžasně. Všem nám tady ve studiu rádia Hana taky to cítíte. Vracíme se do jednoho roku celou hodinou, mezi 9. a 10. hodinou. Tehdy se děje fotbalový zázrak na Slovensku, ve slovenském poháru. Bčko fotbalistů Slovanu Bratislava vyřazuje Ačko, to tehdy nikdo nečekal. V kinech je Šifra mistra Leonarda. A poslední nápověda dnešní procházky pamětí je tahle, jmenuje se Cry for You. Celá rozkodová písnička, ve které zpěvačka September svému milému, bývalému, svému ex, na kterého je trošku naštvaná, protože jim to nějak nedopadlo, tak mu zpívá: hele mladej, jednou ti dojde, o koho jsi přišel, ale to už bude pozdě, mě už nikdy neuvidíš. Cry for you.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Dnes je to rok 2006.

0: Lidé přichází, lidé odchází. My se scházíme pravidelně u Rádia Haná každé všední dopoledne v procházce v paměti Rádia Haná. Tohle je rozchodová písnička o tom, jak zpěvačka September zpívá svému ex. No hele, mladej, jednou přijdeš na to, o koho jsi přišel, ale mě už v životě neuvidíš. My se vidíme s Martinou Kvítkou, vítej ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny a mně se líbí, že ta zpěvačka se jmenuje September, což sedí, protože září samozřejmě je pořád ještě.
0: Dneska pro vás v procházce paměti Rádia Haná to nejlepší z jednoho roku. My se v září vracíme za megahity milénia. Jednak teda jsme se dneska vrátili za něčím, co už se nikdy v životě vlastně nebude opakovat, protože teď už jsou takhle nastavená pravidla. Představte si, že by třeba hrála olomoucká Sigma, pohár fotbalový.
1: Ačko.
0: No počkej, ale Ačko a nastoupilo by proti Bčku.
1: Ano,
0: jo?
1: Proto říkám Ačko, protože vím, že tam je Ačko i Bčko.
0: Přesně. Představte si, že tohle to by se eventuálně ještě za před pár lety mohlo stát. A představte si, že by Bčko Sigmy porazilo Ačko a postupovalo by dál v tom poháru. No a my se vracíme do roku, kdy přesně tohle se paradoxně děje na Slovensku ve fotbalovém poháru Slovanu Bratislava. Protože skutečně tehdy Bčko poráží Ačko, no a všichni tomu nemůžou absolutně vůbec věřit. Další nápověda dneska šifra mistra Leonarda a Tom Hanks.
1: Ano, je to tak, já si pamatuju, že když byl tenhle ten film v kinech, moc se nám to líbilo, ale já jsem četla i knížku,
0: no.
1: Šifra mistra Leoparda, jak jsme říkávali,
0: ano.
1: S úsměvem, a ta je ještě lepší.
0: Souhlasím.
1: Ještě lepší než film.
0: Souhlasím.
1: A moc se těším na novinku Dana Browna, protože tajemství všech tajemství už mám přečteno, navnímáno a prý se to bude taky točit, bude se to taky filmovat, tak jsem velice zvědavá na tajemství všech tajemství. A my jsme dneska teda jedno tajemství s tím Leonardem odhalili.
0: Ano, ano, a odhalili jsme ho a vrátili jsme se do roku 2006.
2: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Tajemství nebude. Kdo nám zaspívá s Kvítkem na vlnách Rádia Haná po 10. Pet Shop Boys, novinka od Marka Embora bude.
1: A bude taky Lucie.
0: Aktuální zprávy Tomáš Gottwald připraven v 9.57.
3: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
4: Bude 10 hodin.
5: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Haná.
6: Máme pro vás připravený souhrn událostí nejen z regionu, pojďte si ho poslechnout. Je čtvrtek 24. září. Novinky v tématu budoucnosti tramvajové trati do Pavloviček v Olomouci. Radnice nově jedná s ministerstvem dopravy o evropských dotacích na opravu vysloužilé tramvajové trati z nádraží do Pavloviček. Proměna by vyšla až na 600 milionů korun. Stále je ovšem v seznamu možností i ukončení provozu na této trati, která funguje od roku 1957 a je na konci životnosti. Radní mají i studii k nahrazení tramvají elektrobusy a s tím část obyvatel nesouhlasí. Vývoj tématu dále sledujeme.
3: Zábřeh aktuálně.
6: Vstupovat do otevřeného kolejiště je hazard se životem. Na železničním koridoru u Zábřeha srazil včera předpolednem vlak člověka. Ten na místě zemřel. Provoz na páteřní trati byl zastaven a rozjel se po 13. hodině. Příčiny a okolnosti této tragické železniční nehody jsou dál v šetření. Koncesionářské poplatky za Českou televizi a rozhlas budeme platit nejspíš i příští rok, jak píší Seznam zprávy. Návrh státního rozpočtu totiž s dříve avizovanou změnou financování nepočítá. Ministr kultury Otto Klempíř sdělil, že zákon může nabrat až roční zpoždění.
4: Sport.
6: Medaile pro Česko na mistrovství Evropy v boxu v Sofii. Stella Blažková podlehla v semifinále Rusce Demurčianové 0-5 na body a získala ve váhové kategorii do 80 kg bronz. A nejméně bronzovou medaili má jistou i Lenka Bernardová ve váhovce do 54 kg. Postoupila do semifinále výhrou nad Lauren McKeovou z Anglie a o postup do finále se utká dnes s Finkou Pihlávovou.
4: Počasí.
0: Víte, že zvuky deště a padajících kapek na zem uklidňují? Dnes bychom díky přehaňkám mohli být totálně vyklidnění naprosto všichni. Víme, jak bude. Dnes většinou oblačno anebo zataženo, k tomu přeháňky jen místy proměnlivá oblačnost a denní teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Lesková doprava z Olomouce, z dálnice mezi Prostějovem a Olomoucí a také z Vyškova. Víme, jak se jezdí tady. Policie v Olomouci na Lipenské u Kruháče hlídají také v Prostějově u Teska na Konečné. Další hlídka je pak na dálnici z Prostějova na Olomouc u Orlenu. A na výjezdu z Vyškova na Rousínov po staré cestě bacha na nehodu je kyvadlový provoz u Nousky kvůli bouračce osobáku a nákladňáku. Jeďte opatrně.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Brahma.

0: top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme, jaké zdánlivě banální maličkosti vám dokážou udělat ten nejhezčí den? Je to ranní káva v klidu, procházka, dobrý rozhovor nebo něco úplně jiného?
1: Je to všechno to, co jste říkal. Mě třeba, já jsem slunečný člověk, takže mě nabíjí už jenom to, když ráno stanu a svítí sluníčko. A já potom jedu vlastně do práce a jedu po té Masaryčce a mezi těmi krásnými historickými domy a teď to sluníčko vykukuje za domem a je to takový všechno nasvětlený. Já si vždycky říkám, jaký mám štěstí, že žiju v takovým krásném městě, můžu prožít taková vlastně poklidná rána, kdy se nic strašného neděje, nemusím se ničeho bát a jedu prostě v klidu na krásné náměstí, kde budu pracovat. Takže už jenom to je pro mě radost, potom když třeba vidím rozkvetlé květiny, tam dneska u sochy Mozarta, nebo na Kašně, nebo někde, tak to jsou všechno takové ty maličkosti, potom třeba potkám nějakého člověka, který mi řekne něco hezkého a ten den je hned lepší.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: Šumperk, Hranice, i tady jsme vaše domácí stanice. Všichni vás zdraví, Radio Hana. My pro vás chystáme tu nejlepší zábavu. Hrajeme si taky dál ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku je tady zpěvačka Emilia, anebo taky týpek, který aktuálně bourá domácí i zahraniční hitparády. Je to Teddy Swims, celosvětově sbírá miliardy streamování. My jak říkáme, je to bourák. Na Hané samozřejmě jedeme dál a ještě v téhleté hodině vás vezmeme na filharmonii, na hokej a nebo taky do myčky. Tak určitě poslouchejte dál.
1: Rádio Hana. Číslo 1 v Olomouckém kraji.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
7: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
6: A proto buďte u toho.
7: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
6: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
16: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: ať jste kdekoliv, my jsme tu s vámi a pro vás. Přátelé, bylo 10:30 a ano, oni v rádiu Haná říkali, že nás vezmou za zábavou na filharmonii, na hokej. A jak to vlastně mysleli s tou myčkou? No takhle.
1: Máte špinavé auto? Žádný problém. Imo Car Wash otevírá dneska novou myčku na Horním Lánu v Olomouci hned vedle benzínky Tesco. Můžete si tady dneska umýt auto na ten nejlepší program s 50% slevou. Navíc si tady můžete dát vynikající občerstvení, kávu, máme dárečky pro děti, hraje nám tady k tomu skvělý DJ a je to i simulátor Formule 1. Pokud zajedete ten nejlepší čas ze všech, máte mytí auta na celý rok zdarma. Doražte za námi Imo Car Wash na Horním Lánu v Olomouci. Těšíme se na vás.
2: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.

0: Nahané vám každou minutu, hrajeme ten nejlepší hudební výběr a taky víme, co se děje. Dneska zve Moravská filharmonie Olomouc na svůj zahajovací koncert nové sezóny do Reduty. A ještě dáme taky trochu sportu. V pátek totiž v Olomouci jdeme na hokej, Mora hostí brněnskou Kometu, zase bude rachot v olomoucké Plechareně. No a samozřejmě, že budeme rádi, když se v sobotu potkáme v Javoříčku. Tady se koná Jeskyňman, což je běh pro všechny generace, včetně vychytané překážkové dráhy. A Rádio Haná tady bude s vámi, tak se na vás těšíme.
1: Rádio Haná.
2: S námi víte, kam vyrazit.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
6: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
7: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
5: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
6: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
10: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
11: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
12: Radio Hana.
13: Nejlepší hudební výběr.

0: Nahané nejvíce zpráv z regionu už za okamžik, například s Litovlem, s Přerovem a nebo taky z Kroměříže. A po 11. hodině nahané.
1: Hit za hitem.
0: Určitě bude

0: Hanna Hanna bude taky Harry Styles. Zprávy, počasí, doprava, máme pro vás všechno. Rádio Hanna, teď je 10.56.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hanna.
4: Neseme vám další informace. Od nás víte, že nejstarší most na Moravě, Svatojánský most v Litovli, prochází kvůli zatekání odbornou opravou. Zítra bude kvůli práci zcela uzavřen, a to mezi 11. hodinou a 13.30. Bude se tu pokládat beton. Přerov nechá opravit semafor na křižovatce ulic Tržní a doktora Edvarda Beneše, který v srpnu poškodila projíždějící zemědělská technika. Bude to stát asi 1,25 milionu korun. Město to bude řešit jako pojistnou událost. Dohoubení hlodavců se pustí Kroměříž. V říjnu tu začne celoplošná deratizace veřejných prostranství i městské kanalizace. Pokládání návnad mimo dosah lidí proběhne v říjnu i listopadu jako prevence přemnožení hlodavců. Akce našeho letectva v Polsku. České letouny Gripen v noci opět vzlétly na rozkaz NATO, aby nad Polskem střežili tamní vzdušný prostor. Hlídkovali pro případ ohrožení. Zasahovat ovšem dle armády nemuseli.
2: Sport.
4: Nejlidnatější země světa bude poprvé hostit mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní cyklistická unie nově přidělila šampionát Indii na rok 2032. Závody se budou konat ve městě Pune.
2: Počasí.
0: Tak nám včera oficiálně začal astronomický podzim a to znamená, že dny se teď budou zkracovat, a to pokaždé zhruba o 3 minuty. Víme, jak bude. Na Moravě dneska počítáme s proměnlivou oblačností, místy může i zapršet. Odpoledne bude docela chladno, maximálně 15 stupňů. Ovšem v pátek a o víkendu už mají být teploty kolem 20 a k tomu většinou polojasno se sluníčkem.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, a v Olomouci připomínáme zónu 30, například na Svornosti, na ulici Kmochova a Krapkova u parku, a nebo taky na Masarykově třídě. Jinak policejní hlídku máme hlášenou v Mohelnici na Třebovské, taky v Prostějově na Konečné, u toho kruháče mezi Teskem a Oby, a kontrolu můžeme potkat i na trase Prostějov-Bedihošť a nebo na D1 na exitu Kroměříž východ. Rozhodně máte správně naladěno, tak hlavně ať se vám dobře jede.
2: Rádio Hanna. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: To nejlepší hudební výběr a zábava na Hané může být všelijaká. Bruslení neolomouckém zimáku, bonzajová škola, jurský park nebo charitativní běh, co pomáhá útulkům a opuštěným pejskům. Ano, už teď víme, jaké super akce se chystají na víkend. Hezky přehledně o tom aktuálně píše Report.cz. Tak se mrkněte a my za chvilku posíláme Harryho Stylese. Hrajeme si dál.
1: Posloucháte Rádio Hana. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
4: Extra v mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
7: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku CZ.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
10: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
11: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
12: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: feel like I'm fading like a flower. Tak tohle to jsou Roxetti tady u nás na Hané. Vracíme zpátky 90. Užíváme si ten nejlepší hudební výběr. 20, 50 nebo příklidně i 100 tisíc. To je jako fakt. Kolik kroků jste vy schopni udělat za jeden jediný den? Jaký je váš osobní rekord? Tohle to řešíme na Facebooku Rádia Hana a teď taky v našem vysílání.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: V našem rádiu spolu řešíme krokovací rekordy a ptáme se vás, kolik jste toho nejvíc našlapali za jediný den, co naše paní účetní svatka?
3: 20 tisíc určitě. Letos na Krétě.
2: Pecka. A co vy? Tipnete si, jaký je světový krokovací rekord? Guinnessova kniha rekordů uvádí, že Američan Jesse Castenda ušel v roce 1976 během jediného dne přes 228 kilometrů. Podle délky jeho kroku by to mohlo být přibližně 300 tisíc kroků. To je slušná procházka. A kolik kroků prospívá našemu zdraví? Velký loňský přehled studií ukázal, že výrazné zdravotní přínosy přináší už přibližně 7 tisíc kroků denně. Kroky nám orientačně spočítá mobil, chytré hodinky nebo fitness náramek. Pro přesnější odhad vzdálenosti si v aplikaci ale musíme nastavit správnou výšku a další údaje a sledovat svůj dlouhodobý průměr. Krokování milujeme, spolu kráčíme za dalšími hity a mezi námi už víte, jaký bude váš další krokovací rekord?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.
4: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
8: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
9: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
3: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
2: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
3: To si piš.
2: Teda Franto, to běžím říct holkám.
3: No, to běž.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
0: Rádio Hana.

0: vybíráme nejlepší hudební výběr a chystáme také naše polední zprávy, ve kterých mimo jiné budeme řešit i takzvanou Moravskou bránu. Tak na to si počkejte. A po 12. hodině nahané...
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Vítěz našeho letošního radiotalentu slovenští jinými slovami... Ano, budou chlapci z Bratislavy, bude taky Bryan Adams. A nebo zpěvačka a DJka Sonic. Radio Hana, jedeme dál, teď je 11.56.
2: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Je 12 hodin.
3: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
4: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Vodovod se opravuje na okraji Litovle. Kvůli pracím bude zavřená ulice Cholinská, vedoucí okolo technických služeb od 1. do 4. října, denně od 7.30 do 17 hodin. Výjezd ani vjezd vozidel v době práce nebude možný, informuje město.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Připravuje se vznik vysokorychlostní tratě Moravská brána. U Slavíče na Hranicku nyní probíhá geologický průzkum stability svahů pro trať. Jak píše ČTK, naměřená data poslouží projektantům při přípravě rychlého propojení Olomouce a Ostravy. Stavba vysokorychlostní tratě z Brodku u Přerova do Ostravy má vyjít až na 80 miliard korun a její začátek se plánuje nejdříve na rok 2028. Projekt bude financován formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Trať bude výhradně pro osobní dopravu. Doplníme, že trať Moravská brána bude projektovaná pro rychlost až 320 km v hodině, což je dvojnásobek proti dnešnímu maximu na této trase. Jízda z Olomouce do Ostravy se tak zkrátí ze současných 60 minut na půl hodiny.
1: Sport.
4: České fotbalisty do 21 let čekají poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Naše Lvíčata chtějí udržet své druhé místo ve skupině B. První mač je čeká v pátek od 15.45. Vyzvou Azerbajdžán.
1: Počasí.
0: Tento týden nám oficiálně začal podzim a taky už jsme poprvé zapínali topení. Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou proměnlivo a k tomu maximálně 15 stupňů. Od pátku dál by se ovšem mělo oteplovat. Hlavně během prodlouženého víkendu to bude vyloženě babí léto. To znamená polojasno se sluníčkem a k tomu přes den víc jak 20 stupňů Celsia. Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková polední doprava. V Olomouci máme hlášenou bouračku, je to kousek od kruháče u Globusu. V Olomouci taky policejní hlídky na Brněnské a na Holické. Kontrolu můžeme potkat i v Přerově na Polní. Tak držte pevně volant a taky naši vlnu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.
6: Čaute, zdraví vás Lukáš z kapely Inými slovami. Sme tohtoroční víťazi Radio Talentu Olomouckého kraja a to len vďaka vám a Rádiu Hana. A ako veľké poďakovanie vám práve teraz hrá náš hit Mesto spí.

0: Tak je tady polední pauza mezi 12. a 13. Dalo by se říct, že Rádio Haná je s vámi všude. Na našich vlnách, taky online na radiohana.cz a jsme také v terénu. Dneska pro vás máme jednu mimořádnou akci. Možná se ptáte, kde vám celý den hrajeme a kde vás bavíme. Tak víte co? My si to samozřejmě na Hané hned povíme.
1: Co byste řekli na to, že vám dneska umyjeme auto s 50% slevou? Imo Car Wash totiž otevřelo svoji novou automyčku na Horním Lánu v Olomouci. Máme tady i kafe zdarma, občerstvení, hraje nám tady k tomu vynikající DJ a dokonce jsme vám sem dovezli i simulátor Formule 1. Pokud na něm zajedete ten nejlepší čas ze všech, vyhrajete rok mytí auta zdarma. Doražte za námi, Imo Car Wash na Horním Lánu v Olomouci.
2: Poledne na Hané.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
6: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov HC Stadion Litoměřice na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
7: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
12: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
11: A navíc?
12: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Tytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
15: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
16: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz.
17: Tady je Rádio Hana.

0: třeba.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: S rádiem Hana vracíme vaše vzpomínky, třeba také na Whitney Houston. Za chvilku je tu Mikael, jeho novinka Spolu. No a teď možná začneme spolu trošku šílet. Už je 24.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je čtvrtek 24. září a přesně za 3 měsíce je Štědrý den, takže Ježíšek už pomalu přemýšlí nad seznamem přání. Dnes je také den interpunkce, ať je každá tečka, čárka i vykřičník. Narozky slaví tento pohádkový čertík.
3: Já jsem malej, ale šikovnej.
2: To je Iveta Blanarovičová. V hereckém světě slaví také Veronika Frajmanová, Miroslav Vladyka a režisér Karel Janák. A kulatou 80 má písničkář, který se od táboráků prospíval až před 60 tisíc lidí na Strahově. Jan Nedvěd. A kdo slaví svátek? Pro koho jsme dnes složili další originální sváteční hymnu? Odpověď právě teď.
0: Jaro!
4: Mír!
0: Jaro!
4: Mír!
5: Dneska slaví Jaromír!
0: A taky Jaromíra!
5: Sváteční

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
6: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
7: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo.
8: iPhone 17.
9: Laserové projektory.
8: Sluchátka Apple Beats.
9: A stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Rádio Haná.
15: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Haná, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Your husband is coming.
1: Radio Hana, jsme tady s vámi, ať už jste doma v práci nebo na cestách. Za chvilku budeme ve zprávách řešit parkování v Olomouci, dopravní novinky z Přerova nebo taky ceny pohonných hmot v našem kraji. Ano, podrobnosti za okamžik a po 13. hodině na Hané.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
1: Bude třeba Ava Max. Taky šumperští Radečci. Nebo Robbie Williams. Radio Hana, teď je 12.57.
3: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 13 hodin.
4: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Připravili jsme si pro vás souhrn dalších aktualit. Pojďme na to. Zaplacené parkování v Olomouci pohlídá další kamerami osázené auto městské policie. Posilou stávající kontrolní červené Škody City Go je Hyundai Inster. Do parkovacích zón zamíří na kontroly už během pár dní, píše o tom Deník. Po novém budeme jezdit v Přerově na ulici Svisle. Město chystá druhou etapu její opravy. Na kompletní obnovu vozovky i chodníků město dá přes 3 miliony korun. Přesný termín začátku prací zatím není znám, informuje radnice. Jízda autem po Olomouckém kraji je zase o něco dražší. Cena pohonných hmot v kraji se od minulého týdne zvedla. Benzín Natural 95 tu stojí v průměru 46 korun za litr. Před týdnem byl o korunu 60 levnější a o korunu 20 zdražila nafta na průměrných 49,50 za litr. Možná se v zákoně změní status vraždy. Část poslanců navrhuje zařadit úkladnou vraždu a vybrané závažné trestné činy mezi nepromlčitelné. V současné době v Česku trestní odpovědnost u vražd zaniká po 30 letech. Uvidíme, zda se to změní.
2: Sport.
5: Přední hráč prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina úspěšně prošel kvalifikací čínského turnaje ATP v Hangzhou, ale dnes na to nenavázal. V úvodním kole hlavní soutěže prohrál s Australanem Hijigatou 0-2 na sety a na turnaji končí.
2: Počasí.
1: Víme, jak bude, víme, že podzim je tady se vším všudy. Dneska máme celkem chladno, je maximálně 15 stupňů. Místy je na Moravě taky celkem pošmourno a do toho občas může zapršet. Ale babí léto ještě přijde. Už od pátku půjdou teploty postupně nahoru. Během víkendu a svátečního pondělí naměříme víc jak 20 stupňů. A k tomu bychom si jako bonus měli užívat taky sluníčko.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky jsou, když se jede s Olomoucem na Šternberk. Jedna je, jak je ta odbočka na Hlušovice, ta další, když se jede kolem Dolan. Kontrola taky v Prostějově na Okružní nebo na D1, na exitu Kroměříž Východ a Hulín Západ, anebo na exitu Hranice. S námi máte dopravu v regionu pod palcem. Díky nám se vyhnete pokutám i kolonám.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: rozhodně stojí za to, ať už je to třeba charitativní běh a pochod pro útulky v neděli odpoledne v Olomouci ve Smetanových sadech, ano, sraz u fontány a bude tady s vámi i Rádio Haná. Jinak od pátku do pondělka svatováclavské hody v Tovačově, což znamená muzika, nohejbal, divadlo i medové odpoledne. V sobotu nás čeká zase setkání veteránů ve Svébohově na Šumpersku, ať už to budou auta, motorky nebo třeba nákladňáky, a v sobotu bude také tradiční traktoriáda v Dluhonicích na Přerovsku. Těšíme se na víkend, těšíme se na akce. Za chvilku na Hané taky Pink, hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr.
1: Posloucháte Rádio Haná.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
6: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
5: A proto buďte u toho.
6: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
5: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
10: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Lapkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
11: Je! Schořela mi kulma.
12: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
17: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
18: No a? Však ať vozí, říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
17: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
18: To si píš.
17: Teda Franto, to běžím říct holkám.
18: No, to běž.
19: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Haná.
1: Nejlepší

0: Rozhodně zůstaňte nahané, zítra touhle dobou se vydáme na vrcholy Jeseníku a dneska, protože je čtvrtek, do kina jsou to naše filmové premiéry.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek a tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z kina Metropol. Honzo, máš slovo?
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
4: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
3: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu. A po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině.
4: No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
3: Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech. Dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
5: Tohle to si odneseš!
6: Jsi do mě pyšná?
3: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
5: Alois, a na prodánku je to zapomeň, ty, ta tvoje, blavíme!
7: To vaše problémy nevyřeší.
3: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného, Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, Švédský metalista a jedna malá česká vesnice. To všechno se už tento týden potká v našich kinech.
8: Je? Maruška mě opustila. Takový Marušek tě ještě
9: obšťastní, oplodní.
8: Opustí moc.
3: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
10: No, to není černobílý prostě, táta nebyl.
3: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
11: Z tohohle příběhu je úplná upřímnost.
2: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
3: Díky, Lukáši, měj se krásně.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
12: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
13: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
4: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce. Praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
13: Rádio Haná.

0: Na Hané si dál hrajeme nejlepší hudební výběr i teď chvilku před 14. hodinou s kolegou Štěpánem. Já tě zdravím, ahoj.
1: Přesně tak, krásné 24. září.
0: Ano, tak nám vlastně včera oficiálně začal ten astronomický podzim. Oficiálně nastává to podzimní období a s tím souvisí jedna typická činnost. A já se rovnou zeptám, Štěpán, jaká je kategorie? On bude vědět, o čem mluvím. Sbírám a jím, nesbírám a jím, sbírám a nejím, nesbírám a nejím.
1: Tak to budou určitě houbičky, že jo? Nemyslíme lysohlávky, myslíme hřípky, bedle a tady tyhle pochutiny. Takže já sbírám a jím.
0: Takže sbíráš a jíš a já to potvrzuji, protože včera skutečně dorazil, dalo by se říct, tím košíkem plným bedlí.
1: No, s krabičkou.
0: S krabičkou a podělil se a já ti moc děkuju. Nebylo mi nic, bylo to všechno v pořádku.
1: Takhle se ti,
0: skutečně byly to bedle jedle.
1: Byly jedle, tak to je hlavní a máme radost, že tady dneska seš s náma.
0: Díky moc. Takže na houby můžete taky vyrazit s rádiem Hana a po 14. hodině u nás.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude Adonis. Taky Marek Strach.

0: Doprava, kompletní servis pro vás. Rádio Haná, teď je 13.55.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Pojďte si poslechnout aktuality. Nejprve novinky ze Šternberka. Farní nádvoří ve Šternberku nově zdobí originální kovové plastiky, které kolem jdoucím připomínají bohatou historii města. Výtvarná díla stvárňují klíčová historická období i tradice regionu. Dvě nové kovové plastiky stvárňují otevřenou knihu se symboly alfy a omegy a ciferník připomínající historické založení augustinianského kláštera roku 1371. Obě díla vytvořil pan Martin Kořenek. Řidiči, nový asfalt potřebuje silnice z Přerova na Hulín, projde opravou za úplné uzavírky. Silnici 55 čeká rekonstrukce od Lověšic po nájezd na dálnici D1. Zákaz vjezdu tu bude asi měsíc, od 29. září.
5: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
4: Říká za ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Oblíbené dílo přehlídky kov ve městě v Lipníku bude město zdobit dál. Do zámeckého parku zamíří natrvalo kovaný soubor znamení zvěrokruhu. Město toto dílo kováře Pavla Tasovského koupilo za 1 000 000 korun.
2: Sport.
4: České tenistky mají před sebou zápas o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále reprezentační soutěže narazí v čínském Shenzhenu na Španělsko. První utkání střetu začne v pátek v 11 hodin našeho času a hodinu předtím dojde k oznámení obsazení zápasů.
2: Počasí.
0: Tak nám včera oficiálně začal astronomický podzim a to znamená, že dny se teď budou zkracovat a to pokaždé zhruba o 3 minuty. Víme, jak bude. Na Moravě dneska počítáme s proměnlivou oblačností, místy může i zapršet. Odpoledne bude docela chladno, maximálně 15 stupňů. Ovšem, v pátek a o víkendu už mají být teploty kolem 20 a k tomu většinou polojasno se sluníčkem. Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci na Libušině ulici, u Olpranu, taky u parku na ulici Krapkova. Tady nejspíš hlídají tu 30. Kontrola taky na dálnici D35 Olomouc Mohelnice, jak je sjezd na Unčovice nebo na D1 na exitu Kroměříž Východ. S hlídkou se můžeme potkat i v Přerově na Lipnické nebo ve Valmezu na Nádražní a na Masarykově. Tak vám přejeme pohodovou cestu, hlavně podle pravidel, ať je to pak bez nehod a bez pokud.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: 24. září na rádiu Haná pokračuje. No a ještě předtím, než vám do uší pošleme další hity, tak je tu něco pro milovníky hlavolamů. Já třeba umím vyndat ježka z klece, ale abych řekl pravdu, tak neposkládám Rubikovu kostku. Jako vždycky jsem to zkoušel tak nějak své pomoci. Nikdy jsem se nekoukal na návod, tak věřím, že bych to třeba potom dokázal. No nicméně teď byl překonán ženský rekord právě ve skládání Rubikovy kostky. Schválně, jestli si tipnete za jak dlouho. Přátelé, 4,27 vteřiny. Opravdu krátký okamžik. A aby toho nebylo málo, tak tento rekord pokořila 6letá Číňanka. Ano, opravdu 6leté dítě. Přesně za 3 měsíce jsou tu Vánoce. Tak si třeba i vaše ratolest bude Rubikovku od Ježíška přát a můžete potom společně začít trénovat a třeba to vyhecujete i pod ty 4 vteřiny. Na Hané už za chvíli posíláme další hity a přejeme báječný čtvrtek.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte, víc info na webu Skokanu Olomouc.
5: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
9: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
10: Rádio Hana.
11: Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
12: Nejlepší hudební výběr.

Přemýšlíš, kam po škole, aby tě to bavilo a mělo to šťávu? Pokud tě láká svět módy, skicování, barvy a vlastní styl, zpozorni. Na střední škole designu a módy v Prostějově nebudete jen sedět v lavicích a biflovat teorii. V oboru modelářství a návrhářství oděvů dostaneš prostor tvořit. Naučíš se navrhovat originální kolekce, pracovat s moderními grafickými programy na počítači, rozvineš svůj výtvarný talent a převedeš svoje nejbláznivější nápady do reality. Staň se tím, kdo diktuje trendy, ne tím, kdo je bude jen slepě následovat. Tvůj sen o kariéře v módním průmyslu začíná právě teď. Řemeslo je základ a vždy se ti vrátí vše, co se naučíš. Tak hlavně tvoř, šij, navrhuj a dělej, co tě baví. Studuj u nás. ssdam.cz. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat modelářství, návrhářství oděvů a objev všechny možnosti studia.

0: celebrity deníku Hanák.
1: O čem se píše?
2: Souboj roztomilosti má vítěze. V soutěži o nejhezčí mládě v olomoucké zoo zabodoval gepard. Další informace a hlavně vítězné fotky najdeme na Facebooku zoo a taky na webu report.cz. A tady je i pozvánka na letošní podzimní flóru, která v říjnu nabídne květiny, hudbu a taky ochutnávky. V Hranicích už jenom pár dnů funguje takzvaná zářijová stezka z úkoly. Víc se o ní dozvíme na www.kultura-hranice.cz. A týdeník Hanák zve na blížící se hokejové zápasy prostějovských jestřábů. Navíc taky hledáme kameloty, kteří nám pomůžou na zimáku. Další informace na Facebooku, jinak týdeník Hanák, taky na stáncích, jako vždycky, každý čtvrtek. Poslouchejte dál, s námi vždycky víte, co se děje, s námi máte přehled.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Ahoj, tady Giorgio.
4: My name is Giovanni Giorgio.
3: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
5: Choose your fighter.
3: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
6: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
7: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
8: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce.mubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
9: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
10: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Rádio Haná.
12: Nejlepší hudební výběr.

0: Gary Halliwell na Rádiu Haná, je před námi 15. hodina, před námi jsou taky další zprávy. Už za chvíli budeme mluvit o opravě světelné signalizace v Přerově a taky o hubení hlodavců v Kroměříži. Potom počasí a doprava a další hity.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Svým hlasem nás potěší Sebastián.
2: On použil, bylo to tak, tu holubici pouštím do obla, přes hladný skvěl.
0: Těšíme se taky na Elišu Keys. Po 15. hodině na naší vlně určitě taky Oasis.

0: Právě na vlnách Rádia Haná je 14.57.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
2: Bude 15 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Neseme vám další informace. Od nás víte, že nejstarší most na Moravě, svatojánský most v Litovli, prochází kvůli zatekání odbornou opravou. Zítra bude kvůli práci zcela uzavřen, a to mezi 11. hodinou a 13.30. Bude se tu pokládat beton. Přerov nechá opravit semafor na křižovatce ulic Tržní a doktora Edvarda Beneše, který v srpnu poškodila projíždějící zemědělská technika. Bude to stát asi 1,25 milionu korun. Město to bude řešit jako pojistnou událost. Dohoubení hlodavců se pustí Kroměříž. V říjnu tu začne celoplošná deratizace veřejných prostranství i městské kanalizace. Pokládání návnad mimo dosah lidí proběhne v říjnu i listopadu jako prevence přemnožení hlodavců. Akce našeho letectva v Polsku. České letouny Gripen v noci opět vzlétly na rozkaz NATO, aby nad Polskem střežili tamní vzdušný prostor. Hlídkovali pro případ ohrožení. Zasahovat ovšem dle armády nemuseli.
2: Sport.
4: Nejlidnatější země světa bude poprvé hostit mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní cyklistická unie nově přidělila šampionát Indii na rok 2032. Závody se budou konat ve městě Pune.
2: Počasí.
0: Na Olomoucku a na dalších místech na Moravě dnes v noci teploty spadnou na 7 stupňů Celsia. Zítřejší počasí bude zpočátku oblačné až zatažené, odpoledne se může více vyjasnit a nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 18 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách potom naměříme okolo 9 stupňů. Víkend nás potom čeká polojasný, místy se sluníčkem a s teplotami okolo 20 stupňů.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
0: Během čtvrtečního odpoledne si po cestě z práce dávejte pozor na policejní kontroly. No a kde na ně narazíte? Dálnice 46 na exitu Vranovice-Kelčice, taky v Bystřici pod Hostýnem na Holešovské, za Moravskou Třebovou na cestě na Svitavy, v Olomouci na Tomkově a taky ve Lhotce nad Bečvou. Přerov, Velká Dláška, taky Valmes, Masarička. Tady počítejte s kolonami na 10 minut.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Joyride, tedy ve slangovém překladu nelegální projížďka nebo nebezpečná jízda, chcete-li. My vás zdravíme na cestu z práce nebo kamkoliv jinam, no a jestli právě projíždíte Olomoucí nebo okolo a chcete vyhrát rok mytí vašeho auta zadarmo, tak určitě v tuhle chvíli zbystřete.
1: Hezky nám to tady hraje, zdravíme Olomouc a také Přespolní a otevíráme dnes společně na kraji Olomouce nejoblíbenější myčku aut na světě. Imo Car Wash, hned u benzínky Tesca, hned vedle Decathlonu. Proč sem za námi přijet? Máme tady pro vás mytí s neskutečnou, ale s neskutečnou slevou. Přijďte si za námi umýt své auto. Navíc je tady občerstvení zdarma, kafe zdarma a simulátor Formule 1, na kterém si můžete vjet a vyhrát neskutečnou úžasnou cenu. Rok mytí v Imo Car Wash úplně zadarmo. Tak se na vás moc těšíme. Ještě jednou, právě teď se nacházíme u benzínky Tesco v Olomouci na Kapkově ulici, hned vedle Decathlonu. Otvíráme tady nejoblíbenější automyčku na světě. Imo Car Wash. Dojedete za námi?
2: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
3: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na rádiu Hana.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
5: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
8: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
9: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
10: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
13: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
14: My ale nemáme strach. Vždy je to tím v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
13: A proto buďte u toho.
14: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
13: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
15: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
17: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám. Yeah.
19: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

čtvrteční odpoledne na naší vlně pokračuje. No a jelikož je čtvrtek, tak to znamená, že taky premiér si jde vás v Olomouci zve na premiéry tohoto týdne. Jsou to noví Avengers, dobrodružný thriller s Bradem Pittem v srdci divočiny, anebo crazy komedie Proč bychom se nezabili. A tuhle českou novinu

0: Hrajou svet nebo Kapela činasky.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
2: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
3: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
2: A navíc?
3: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
6: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
7: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
0: Rádio Hana.

0: NTNTK v éteru Rádia Hana před 16. hodinou 24. září vám budeme taky nadále vylepšovat našimi hity. No a před námi jsou i zprávy. V Olomouci má městská policie další auto, které bude kontrolovat a monitorovat zaplacené parkování ve městě. A odmrkneme i ceny pohonných hmot v našem kraji. Tak to a mnohem více před námi a po počasí a po dopravě opět pokračujeme dalšími hity.
1: Hit za hitem.
0: Na programu Mika a jeho Grace Kelly.

0: nebudou chybět ani One Direction. Už teď další zprávy na Rádiu Hana v 15.55. Pojďme na ně.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 16 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Připravili jsme si pro vás souhrn dalších aktualit. Pojďme na to. Zaplacené parkování v Olomouci pohlídá další kamerami osázené auto městské policie. Posilou stávající kontrolní červené Škody Citygo je Hyundai Inster. Do parkovacích zón zamíří na kontroly už během pár dní, píše o tom Deník. Po novém budeme jezdit v Přerově na ulici Svisle. Město chystá druhou etapu její opravy. Na kompletní obnovu vozovky i chodníků město dá přes 3 miliony korun. Přesný termín začátku prací zatím není znám, informuje radnice. Jízda autem po Olomouckém kraji je zase o něco dražší. Cena pohonných hmot v kraji se od minulého týdne zvedla. Benzín Natural 95 tu stojí v průměru 46 korun za litr. Před týdnem byl o korunu 60 levnější a o korunu 20 zdražila nafta na průměrných 49,50 za litr. Možná se v zákoně změní status vraždy. Část poslanců navrhuje zařadit úkladnou vraždu a vybrané závažné trestné činy mezi nepromlčitelné. V současné době v Česku trestní odpovědnost u vražd zaniká po 30 letech. Uvidíme, zda se to změní. Sport. Přední hráč prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina úspěšně prošel kvalifikací čínského turnaje ATP v Hangzhou, ale dnes na to nenavázal. V úvodním kole hlavní soutěže prohrál s Australanem Hijigatou 0-2 na sety a na turnaji končí.
2: Počasí.
0: Jak to bude v našem regionu vypadat v závěru pracovního týdne? Dopoledne oblačno nebo zataženo, odpoledne více sluníčka a k tomu teploty okolo 15 stupňů Celsia. A co víkend? Sobota i neděle by měly být polojasné nebo se sluníčkem, no a s oteplením na 20 stupňů Celsia. Bourá se v Olomouci na Lipenské ulici, policie je u toho a dá se zde opatrně projet. Nehoda osobního auta se vyšetřuje taky na D35 ve směru na Olomouc před exitem Přáslavice. A do třetice bourá se i na D46 opět ve směru na Hanáckou metropoli na exitu Prostějov Sever. Je to nehoda dodávky a osobáku. A tady je zdržení do centra Prostějova na 7 minut. Policejní hlídka je potom se 16. hodinou před Olomoucí od Prostějova taky v obci Černotín, anebo taky před exitem Vyškov Východ.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme, jaké zdánlivě banální maličkosti vám dokážou udělat ten nejhezčí den? Je to ranní káva v klidu, procházka, dobrý rozhovor nebo něco úplně jiného?
1: Je to všechno to, co jste říkal. Mě třeba, já jsem slunečný člověk, takže mě nabíjí už jenom to, když ráno stanu a svítí sluníčko. A já potom jedu vlastně do práce a jedu po té Masaryčce a mezi těmi krásnými historickými domy a teď to sluníčko vykukuje za domem a je to takový všechno nasvětlený. Já si vždycky říkám, jaký mám štěstí, že žiju v takovém krásném městě, můžu pořívat taková vlastně poklidná rána, kdy se nic strašného neděje, nemusím se ničeho bát a jedu prostě v klidu na krásné náměstí, kde budu pracovat. Takže už jenom to je pro mě radost, potom když třeba vidím rozkvetlé květiny, tam dneska u sochy Mozarta, nebo na Kašně, nebo někde, tak to jsou všechno takové ty maličkosti, potom třeba potkám nějakého člověka, který mi řekne něco hezkého a ten den je hned lepší.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.

na 5, za chvíli taky One Direction, Nick Kershaw nebo Miley Cyrus. Jinak v Olomouci je dneska super akce, otevírá se tu nová automička, vouchery na umytí auta, simulátor Formule 1.

0: místa chce prozradit kolega Lukáš Kobza.
1: Zdravíme všechny posluchače, muzika hraje, auta se míjí a my na kraji Olomouce otevíráme nejoblíbenější myčku na světě. Hned vedle Decathlonu, hned u benzínky Teska. V Olomouci, na Kavkově ulici. Je to Imo Car Wash. Máme tady pro vás mytí dnes za neuvěřitelné, bombastické slevy. Když vám to řeknu, tak tomu asi neuvěříte, já vám to říct nemůžu. Prostě přijďte a budete velmi překvapení. Imo Car Wash, nejoblíbenější myčka na světě, je konečně v Olomouci. U benzínky Teska hned vedle Decathlonu. Dnes tady probíhá celodenní program. Na simulátoru Formule 1 můžete vyhrát roční mytí v Imo Car Wash v Olomouci na Kavkově ulici úplně zdarma. A zdarma tady dnes máme také občerstvení. Zdarma rozdáváme další vouchery na umytí vašeho auta. A zdarma je tady taky zábava. Výborná atmosféra. Otevíráme nejoblíbenější myčku na světě. Imo Car Wash v Olomouci na kraji města u benzínky Tesco na Kavkově ulici. Už jste na cestě? Imo Car Wash v Olomouci.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
6: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
7: Ahoj, tady Giorgio.
8: My name is Giovanni Giorgio.
7: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Video, tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
13: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežnici. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
14: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Rádio Hana.
17: Nejlepší hudební.

0: hrát o šlapání, anebo spíš o našich procházkových rekordech.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: V našem rádiu spolu řešíme krokovací rekordy a ptáme se vás, kolik jste toho nejvíc našlapali za jediný den, co naše paní účetní svatka?
3: 20 tisíc určitě, letos na Krétě.
2: Pecka, a co vy? Tipnete si, jaký je světový krokovací rekord? Guinnessova kniha rekordů uvádí, že Američan Jesse Castenda ušel v roce 1976 během jediného dne přes 228 kilometrů. Podle délky jeho kroku by to mohlo být přibližně 300 tisíc kroků. To je slušná procházka. A kolik kroků prospívá našemu zdraví? Velký loňský přehled studií ukázal, že výrazné zdravotní přínosy přináší už přibližně 7 tisíc kroků denně. Kroky nám orientačně spočítá mobil, chytré hodinky nebo fitness náramek. Pro přesnější odhad vzdálenosti si v aplikaci ale musíme nastavit správnou výšku a další údaje a sledovat svůj dlouhodobý průměr. Krokování milujeme, spolu kráčíme za dalšími hity a mezi námi už víte, jaký bude váš další krokovací rekord?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek odpoledne.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kučka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak. Budoucnost čeká. Olprán.cz.
11: Luskni.cz.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš.
12: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
13: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
14: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
13: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
14: To si píš.
13: Teda Franto, to běžím říct holkám.
14: No, to běž.
15: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
16: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
17: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
18: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
19: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
20: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.

0: ověřujeme dalšími hity.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Čeká nás Belinda Carlisle. Zahrajeme taky Reddy Kirken. A po 17. hodině si dáme i Blinky. No už teď zprávy na rádiu Hana v 16.55, dříve než ostatní.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
3: Bude 17 hodin.
4: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Pojďte si poslechnout aktuality. Nejprve novinky ze Šternberka. Farní nádvoří ve Šternberku nově zdobí originální kovové plastiky, které kolem jdoucím připomínají bohatou historii města. Výtvarná díla stvárňují klíčová historická období i tradice regionu. Dvě nové kovové plastiky stvárňují otevřenou knihu se symboly alfy a omegy a ciferník připomínající historické založení augustinianského kláštera roku 1371. Obě díla vytvořil pan Martin Kořenek. Řidiči, nový asfalt potřebuje silnice z Přerova na Hulín, projde opravou za úplné uzavírky. Silnici 55 čeká rekonstrukce od Lověšic po nájezd na dálnici D1. Zákaz vjezdu tu bude asi měsíc, od 29. září.
6: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
5: Říká za ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Oblíbené dílo přehlídky kov ve městě v Lipníku bude město zdobit dál. Do zámeckého parku zamíří natrvalo kovaný soubor znamení zvěrokruhu. Město toto dílo kováře Pavla Tasovského koupilo za 1 000 000 korun.
3: Sport.
5: České tenistky mají před sebou zápas o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále reprezentační soutěže narazí v čínském Shenzhenu na Španělsko. První utkání střetu začne v pátek v 11 hodin našeho času a hodinu předtím dojde k oznámení obsazení zápasů.
3: Počasí.
0: Přesně za 3 měsíce jsou tady Vánoce. Sluníčko 24. září v Olomouci zapadne v 18.45, zítřejší východ slunce pak přijde v 6.42. Víme, jak bude. Pátek většinou s vyšší oblačností a teplotami okolo 15 stupňů Celsia. O víkendu pak přijde oteplení na 20 stupňů a počítáme s nižší oblačností nebo i se sluníčkem.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Doprava.
0: Připomínáme dopravní nehodu osobního auta na dálnici 35 směr Olomouc před exitem Přáslavice. Se zvýšenou opatrností se tu dá ale projet bez zdržení. Nehoda je také ve Valmezu, na Vsetínské, v Mohelnici, na Třebovské a na trase Rájec-Ráječko. Nicméně ani tato místa nemají na plynulost provozu vliv. Na policejní hlídku se 17. hodinou, potom pozor v obci Mořice, taky v Olomouci na Hamerské, v Šumperku, na ulici Jiřího z Poděbrad anebo v Brodku Prostějova. Dejme vám šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
3: Lepší hudební výběr.

0: nejlepší hudební výběr. Radio Hana.
1: Nosím černý brýle.

0: to, co Song to Hit, přejeme vám hezký zbytek 24. září. Já tu mám teď něco pro všechny z vás, kdo hledáte svůj dokonalý protějšek, zkrátka svou životní partnerku nebo partnera. Vědci z anglické univerzity v Bathu totiž spočítali pravděpodobnost, s jakou právě dnes můžete potkat svou lásku. No a podle jejich výsledků je to pravděpodobnost 1:562. Tak pokud už jste dneska někoho oslovili, když se dáte do řeči ještě tak s 500 lidmi, tak na někoho pravého byste určitě měli narazit. Je tu ještě malý dodatek. Některé věci tu pravděpodobnost mohou zvýšit. Online seznamování údajně o 17% a drink po práci o 16%. Tak čtvrtek je malý pátek. No a možná právě dnes je ten správný den někam vyrazit.
1: Slavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
3: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
2: A proto buďte u toho.
3: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
2: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
6: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
7: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc? Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
8: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Tady je Radio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je čtvrtek 24. září a přesně za 3 měsíce je Štědrý den, takže Ježíšek už pomalu přemýšlí nad seznamem přání. Dnes je také den interpunkce, ať je každá tečka, čárka i vykřičník. Na rozky slaví tento pohádkový čertík.
2: Já jsem malej, ale šikovnej.
1: To je Iveta Blanarovičová. V hereckém světě slaví také Veronika Frajmanová, Miroslav Vladyka a režisér Karel Janák. A kulatou 80 má písničkář, který se od táboráků prospíval až před 60 tisíc lidí na Strahově. Jan Nedvěd. A kdo slaví svátek? Pro koho jsme dnes složili další originální sváteční hymnu? Odpověď právě teď.
3: Jaro!
4: Mír!
3: Jaro!
4: Mír!
5: Dneska slaví Jaromír!
3: A taky Jaromíra!
5: Sváteční hymna.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
10: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
11: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
14: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
15: Tady je Rádio Haná.

Collins posunul ten nejlepší hudební výběr na rádiu Hana před 18. hodinou, ať už jste na cestách v práci nebo ladíte z domu, přejeme vám hezký zbytek 24. září. Na řadě jsou další

0: další zprávy v 17.55.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Vodovod se opravuje na okraji Litovle. Kvůli pracím bude zavřená ulice Cholinská, vedoucí okolo technických služeb od 1. do 4. října, denně od 7.30 do 17 hodin. Výjezd ani vjezd vozidel v době práce nebude možný, informuje město.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Připravuje se vznik vysokorychlostní tratě Moravská brána. U Slavíče na Hranicku nyní probíhá geologický průzkum stability svahů pro trať. Jak píše ČTK, naměřená data poslouží projektantům při přípravě rychlého propojení Olomouce a Ostravy. Stavba vysokorychlostní tratě z Brodku u Přerova do Ostravy má vyjít až na 80 miliard korun a její začátek se plánuje nejdříve na rok 2028. Projekt bude financován formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Trať bude výhradně pro osobní dopravu. Doplníme, že trať Moravská brána bude projektovaná pro rychlost až 320 km v hodině, což je dvojnásobek proti dnešnímu maximu na této trase. Jízda z Olomouce do Ostravy se tak zkrátí ze současných 60 minut na půl hodiny.
1: Sport.
3: České fotbalisty do 21 let čekají poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Naše Lvíčata chtějí udržet své druhé místo ve skupině B. První mač je čeká v pátek od 15.45. Vyzvou Azerbajdžán.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i ve čtvrtek.
1: Počasí.
4: Na Olomoucku a na dalších místech na Moravě dnes v noci teploty spadnou na 7 stupňů Celsia. Zítřejší počasí bude zpočátku oblačné až zatažené, odpoledne se může více vyjasnit a nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 18 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách potom naměříme okolo 9 stupňů. Víkend nás potom čeká polojasný, místy se sluníčkem a s teplotami okolo 20 stupňů. Vážná nehoda se vyšetřuje za Bystřicí pod Hostýnem na cestě na Teplice nad Bečvou. Jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá ale s opatrností projet. No a připomeneme nehodu na D35, která se došetřuje ve směru na Olomouc před exitem Přáslavice. Pravý jízdní pruh je i nadále uzavřen, ale zdržet by se tu na cestě řidiči neměli. Policejní hlídka je potom na D1 směr Ostrava na exitu Přerov. Taky v Přerově na třídě 17. listopadu anebo na D55 mezi exity Hulín východ a Otrokovice sever.
1: Rádio Hana.

0: 24. září na rádiu Haná pokračuje. No a ještě předtím, než vám do uší pošleme další hity, tak je tu něco pro milovníky hlavolamů. Já třeba umím vyndat ježka z klece, ale abych řekl pravdu, tak neposkládám Rubikovu kostku. Jako vždycky jsem to zkoušel tak nějak své pomoci. Nikdy jsem se nekoukal na návod, tak věřím, že bych to třeba potom dokázal. No nicméně teď byl překonán ženský rekord právě ve skládání Rubikovy kostky. Schválně, jestli si tipnete, za jak dlouho. Přátelé, 4,27 vteřiny. Opravdu krátký okamžik. A aby toho nebylo málo, tak tento rekord pokořila 6letá Číňanka. Ano, opravdu 6leté dítě. Přesně za 3 měsíce jsou tu Vánoce. Tak si třeba i vaše ratolest bude Rubikovku od Ježíška přát a můžete potom společně začít trénovat a třeba to vyhecujete i pod ty 4 vteřiny. Na Hané už za chvíli posíláme další hity a přejeme báječný čtvrtek.
1: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
5: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
4: A proto buďte u toho.
5: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
4: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
6: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
7: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetiahodinky.cz.
8: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
9: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
10: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
11: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežnici. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
15: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
16: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
17: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

0: Tohle je Adele a její Skyfall. Posloucháte Radio Haná, přejeme vám krásný čtvrteční podvečer. V dalších minutách pro vás máme taky Ace of Base. Bude i Camila Cabello, ale ještě než se do toho dáme, tak se vypravíme do kina. Máme čtvrtek a to do kin tradičně přicházejí filmové novinky. No a dneska se vypravíme zjistit, na co nového nás zvou do olomouckého kina Metropol.
1: To nejlepší, jen to nejlepší z našeho vysílání.
2: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek a tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z kina Metropol. Honzo, máš slovo?
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
4: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
3: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu. A po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině.
4: No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
3: Vítejte v Rozumově. Vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
5: Tohle to si odneseš!
6: Jsi na mě pyšná?
3: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
5: Alois, a na prodanku je to zapomeň, ty, ta tvoje Bloody Mary,
7: to vaše problémy nevyřeší.
3: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného nebo Michala Istenníka. Tajná svatba, reality show, švédský metalista a jedna malá česká vesnice, to všechno se už tento týden potká v našich kinech.
8: Ne? Maruška mě opustila.
9: Takový Marušek tě ještě
8: obšťastní, oplodní.
9: Opustí. Opustím moc.
3: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance. Na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
10: No, to není černobílý prostě, táta nebyl špatný člověk.
3: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
11: Je úplná upřímnost.
2: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
3: Díky, Lukáši, měj se krásně.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
12: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
13: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
12: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
13: To si piš.
12: Teda Franto, to běžím říct holkám.
13: No, to běž.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
15: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
16: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
3: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
4: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
7: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Rádio Hana.

0: polevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné Hané a víme, jak bude zítra. Rádio Hana.
1: Počasí. Jak to bude v našem regionu vypadat v závěru pracovního týdne? Dopoledne oblačno nebo zataženo, odpoledne více sluníčka a k tomu teploty okolo 15 stupňů Celsia. A co víkend? Sobota i neděle by měly být polojasné nebo se sluníčkem, no a s oteplením na 20 stupňů Celsia.
2: Tady je Rádio Hana. You

Nahané je to, co song to hit, přejeme vám hezký zbytek 24. září. Já tu mám teď něco pro všechny z vás, kdo hledáte svůj dokonalý protějšek, zkrátka svou životní partnerku nebo partnera. Vědci z anglické univerzity v Bathu totiž spočítali pravděpodobnost, s jakou právě dnes můžete potkat svou lásku. No a podle jejich výsledků je to pravděpodobnost 1:562. Tak pokud už jste dneska někoho oslovili, když se dáte do řeči ještě tak s 500 lidmi, tak na někoho pravého byste určitě měli narazit. Je tu ještě malý dodatek. Některé věci tu pravděpodobnost mohou zvýšit. Online seznamování údajně o 17% a drink po práci o 16%. Tak čtvrtek je malý pátek. No a možná právě dnes je ten správný den někam vyrazit.

0: Rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana a pokračuje čtvrteční večer na naší vlně. 24. září za chvíli, okoření na naší vlně taky kabáti, šabuzi nebo M-People, ale ještě předtím pro vás máme regionální zpravodaje. Dnes na programu souboj roztomilosti olomoucká flora i pozvánka na četbu týdeníku Hanák.
1: O čem se píše?
2: Souboj roztomilosti má vítěze. V soutěži o nejhezčí mládě v olomoucké zoo zabodoval gepard. Další informace a hlavně vítězné fotky najdeme na Facebooku zoo a taky na webu report.cz. A tady je i pozvánka na letošní podzimní flóru, která v říjnu nabídne květiny, hudbu a taky ochutnávky. V Hranicích už jenom pár dnů funguje takzvaná zářijová stezka s úkoly. Víc se o ní dozvíme na www.kultura-hranice.cz. A týdeník Hanák zve na blížící se hokejové zápasy prostějovských jestřábů. Navíc taky hledáme kameloty, kteří nám pomůžou na zimáku. Další informace na Facebooku, jinak týdeník Hanák, taky na stáncích, jako vždycky, každý čtvrtek. Poslouchejte dál, s námi vždycky víte, co se děje, s námi máte přehled.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
7: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. Ahoj, tady Giorgio.
2: My name is Giovanni Giorgio.
1: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
3: Rádio Haná.
0: Přejeme večer na jedničku.

chybí 80 v 8 a ten nejlepší hudební výběr 80. let za námi, Madonna, za chvíli taky Falco, Kate Bush, Cliff Richard a nebo James Brown. Přidáme Michaela Jacksona, no a v závěru nás potěší taky Alphaville. To znamená, o ten nejlepší hudební výběr 80. let opravdu nebude nouze, budeme pokračovat. Všem přejeme báječný zbytek dnešního dne, no a letí k vám Tanita Tikaram.

0: Ahoj, tady Giorgio.
1: My name is Giovanni Giorgio.
0: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
2: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
3: My ale nemáme strach. Vždy je to v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
2: A proto buďte u toho.
3: Držme při sobě, všetci spolu. Přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
2: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
8: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

víte, že 53% studentů poslouchá při učení hudbu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
4: Rádio Haná.
1: Milujeme devadesátky.

0: před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum, taky pětky, a na příjezdu od Teplic nám policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Haná.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
5: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma.
4: Tady to známe.
5: Aktuální dopravu
2: pro vás vysíláme.
6: Rádio Haná. Tady jsme doma.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je čtvrtek 24. září a přesně za 3 měsíce je Štědrý den, takže Ježíšek už pomalu přemýšlí nad seznamem přání. Dnes je také den interpunkce, ať je každá tečka, čárka i vykřičník. Na rozky slaví tento pohádkový čertík.
2: Já jsem malej, ale šikovný.
1: To je Iveta Blanarovičová. V hereckém světě slaví také Veronika Frajmanová, Miroslav Vladyka a režisér Karel Janák. A kulatou 80 má písničkář, který se od táboráků prospíval až před 60 tisíc lidí na Strahově. Jan Nedvěd. A kdo slaví svátek? Pro koho jsme dnes složili další originální sváteční hymnu? Odpověď právě teď.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio Haná.

0: před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum taky pětky a na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá.
2: Rádio Haná.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: V Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma.
4: Tady to známe.
2: Aktuální dopravu pro vás vysíláme.
6: Rádio Haná. Tady jsme doma.
7: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pravidelná várka nových filmů do moravských kin přijíždí každý čtvrtek. A tady jsou movie novinky tohoto týdne s filmovým expertem našeho rádia Honzou Tománkem z Kina Metropol. Honzo, máš slovo.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Co se stane, když se Brad Pitt ocitne uprostřed aljašské divočiny bez civilizace, bez pomoci a navíc po boku svého zraněného bojového psa? Přesně to uvidíte v novém dobrodružném thrilleru V srdci divočiny.
3: He's a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Film natočil David Ayer, režisér Železných srdcí nebo Sebevražedného oddílu, a po letecké havárii začíná pro Brada Pitta a jeho psího parťáka boj o přežití v mrazivé aljašské pustině.
3: No one's coming for us. We're just gonna have to do this the hard way.
2: Vítejte v Rozumově, vesnici, kde každý ví všechno o všech, dvě rodiny se nenávidí už celé generace a žádné tajemství nevydrží tajemstvím příliš dlouho.
4: Tohle to si odneseš!
5: Jsi na mě pyšná?
2: Ne. Jenže když se jejich děti do sebe zamilují a do vesnice dorazí televizní štáb, začne pořádný poprask.
4: Alois, a na prodánku je to zapomeň, ty, ta tvoje, Bloody Mary,
6: to vaše problémy nevyřeší.
2: Novou českou komedii Proč bychom se nezabili natočil Tomáš Svoboda a uvidíte v ní Petra Uhlíka, Nelly Řehořovou, Štěpána Kozuba, Jiřího Lábuse, Davida Novotného nebo Michala Isteníka. Tajná svatba, reality show, švédský metalista a jedna malá česká vesnice, to všechno se už tento týden potká v našich kinech.
7: Je? Maruška mě opustila. Takový Marušek tě ještě
8: obšťastní, oplodní.
7: Opustí moc.
2: Co když člověk, kterého milujete, pomalu mizí před očima kvůli závislosti? Dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato je 5 let dlouhým a mimořádně osobným pohledem režisérky Pepi Lubojacky na jejího bratra a dva bratrance, na rodinu, která se snaží pochopit, kde končí láska a začíná potřeba zachraňovat.
9: No, to není černobílý prostě, táta nebyl špatný člověk.
10: No, já si myslím, že bych ho měl v břehu.
2: Brutálně upřímný, ale zároveň formálně hravý film získal na Berlinále cenu za nejlepší dokument a stal se také českým kandidátem na Oscara.
11: Z tohohle příběhu je úplná upřímnost.
1: Dobrodružný thriller s Bradem Pittem V srdci divočiny, česká komedie Proč bychom se nezabili a dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne a za filmové experty je nabízí Honza Tománek z Kina Metropol. Kamera, klapka, Honzo, díky.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tady je Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: že jste s námi, máme pro vás zprávy. Vodovod se opravuje na okraji Litovle. Kvůli pracím bude zavřená ulice Cholinská, vedoucí okolo technických služeb od 1. do 4. října, denně od 7.30 do 17 hodin. Výjezd ani vjezd vozidel v době práce nebude možný, informuje město.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Připravuje se vznik vysokorychlostní tratě Moravská brána. U Slavíče na Hranicku nyní probíhá geologický průzkum stability svahů pro trať. Jak píše ČTK, naměřená data poslouží projektantům při přípravě rychlého propojení Olomouce a Ostravy. Stavba vysokorychlostní tratě z Brodku u Přerova do Ostravy má vyjít až na 80 miliard korun a její začátek se plánuje nejdříve na rok 2028. Projekt bude financován formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Trať bude výhradně pro osobní dopravu. Doplníme, že trať Moravská brána bude projektovaná pro rychlost až 320 km v hodině, což je dvojnásobek proti dnešnímu maximu na této trase. Jízda z Olomouce do Ostravy se tak zkrátí ze současných 60 minut na půl hodiny.
1: Sport.
0: České fotbalisty do 21 let čekají poslední tři kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Naše Lvíčata chtějí udržet své druhé místo ve skupině B. První mač je čeká v pátek od 15.45, vyzvou Azerbajdžán.
1: Počasí.
2: Jak to bude v našem regionu vypadat v závěru pracovního týdne? Dopoledne oblačno nebo zataženo, odpoledne více sluníčka a k tomu teploty okolo 15 stupňů Celsia. A co víkend? Sobota i neděle by měly být polojasné nebo se sluníčkem, no a s oteplením na 20 stupňů Celsia.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.
3: From the start, you were a thief, you stole my heart, and I

0: Radio Hana.
1: Radio Hana potřebuju k životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a s zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
2: Radio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
3: Radio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
4: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchala dobrou hudbu.
0: Vaše věrné rádio. Rádio Hana.
5: Rádio pro lepší nás.

vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čehose. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?